0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Míň vybírání, víc Fajn. Fajn.
2: It's summer.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: turn up hit music.
1: Fajn. V létě nechceš řešit, co si pustí.
2: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat. Summer,
1: Fajn. Nový tracky.

0: Vypni výběr. Zapni Fajn.
1: Fajn. Některé věci se do rádia nevejdou.
0: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn. Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Zapni Fajn. Fajn. Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1.
0: Už za chvilku Honza Fikr a Vendy.
2: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Česko dál trápí sucho a rostliny jsou pod čím dál větším stresem. Půdní sucho teď zasahuje skoro celou Moravu a velkou část jižních Čech. Na jižní Moravě přitom rostliny za posledního půl roku trpěly nedostatkem vláhy 70% času, někde dokonce přes 90%. Afgánská popová hvězda Ayana Said vyrazila na evropský turné, kam můžou jenom ženy. Zpěvačka musela po návratu Talibánu k moci z Afghánistánu utíct a teď chce prostřednictvím hudby upozorňovat na situaci afgánských žen. Turné Ladies Only začalo v Rotterdamu a pokračovat bude třeba v Hamburku nebo kousek od Frankfurtu. Práce snů a ještě pro Snoop Dogga. Rapper hledá pro svoji značku člověka, který bude ochutnávat zmrzliny, sledovat nový trendy a hledat inspiraci pro další příchutě. Práce je na 3 měsíce a přihlásit se můžou lidi odkudkoliv na světě. Zkušenosti z gastronomie k tomu nejsou potřeba a ochutnavačům zmrzliny, který vybere, nabízí $10,000 měsíčně.
2: Fajn.

0: Buš na fajnu a hned z úvodu dvě velmi důležité sdělení. Ta první zpráva je, že dneska je den Star Treku a ta druhá méně důležitá zpráva je, že se po nějaké době z formulí z Itálie z Monzy vrátila Madame Nemám ráda formule. Dobré ráno, Wendy.
1: Dobré ráno.
0: Jak bylo?
1: Bylo dobře. Vlastně jsem se to užila.
0: Fakt to? Vyhrál ten, kdo si chtěla, aby vyhrál?
1: Ne. Ale vlastně ne, že bych nebyla spokojená.
0: No tak to rádi slyšíme. Jsme rádi, že jsi zpátky. Konečně já to nejsem sám, můžu víc odpočívat. Tak tě hned rovnou takhle z úvodu musíme rozehrát. Co nám tady bude hrát?
1: Před námi tady Swims, Mr. Know It All, nebo teďka Rihanna, Calvin Harris, We Found Love.
0: Tak hezký ráno všem, jdeme na to.

0: Jeho Mr. Know It All. Máme přesně 10 minut po 6. hodině. A vy si dáváte fajn.
1: To je fajn tě, Wendy, zase slyšet po nějaký tý době. Dámy a pánové, po roce je tu opět Love Island Česko a Slovensko. Reality show, kde se srdíčka snaží najít na vyletu pravou lásku, anebo aspoň nějakou lásku, která by jim přinesla nemalý finanční obnos, a tohle jsou naše dojmy po včerejším prvním díle 6. řady.
0: Jestli to ještě neviděli, tak na chviličku klidně slunte rádio, abychom vám to nevyspoilerovali, my o tom budeme fakt mluvit chviličku. Já jsem trošku zmatená z některých kluků.
1: Ano.
0: Fakt mám pocit, že jeden je úplně pája, spicy pája, úplně doslova definice. Aha. A holky zatím za mě dobrý.
1: Jo, ty taky na mě udělali docela dojem.
0: Že jo?
1: Myslím, že jako casting jako na jedničku. No, co mě překvapilo, že tak, takhle, pro ty, kteří to třeba neviděli, možná to spíš, no prostě obecně, hele, všichni jsme, kdo to viděl, tak máme novou vilu, že jo? Mm-hmm. No, opět nová vila. A já musím říct, že mě se z těch všech vil, co jsme jako zatím měli možnost vidět, se mi líbí nejvíc. Okay. Že jako nejvíc, jako cozy, taková jako, jo, tam bych se ukázal najít jako lásku. Co mě překvapilo, a co je novinka, takže tam je nějaká Secret Garden.
0: Jo, ano, a oni to nevysvětlili.
1: Nevysvětlili to, že jo? Co by to tak mohlo být?
0: No, tajná záhada.
1: Wow.
0: Ne, taky jsem zvědavá, doufám, že to budeme vědět brzo, tak...
1: No, já jsem usnul po 15 minutách, protože jsem byl unavený, ale Wendy, ještě něco, co bys jako sdělila?
0: Myslím si, že konec je zajímavý a že se tam docela rozklíčkuje osobnost některých lidí.
1: OK. Mě překvapil takový Maxo.
0: No, tak ten mě... Nemůžu mluvit.
1: Vlastní penzion, to je ještě co o něm. No tak dámy a pánové, nová řada Love Islandu. Víme, kdy to vychází, každý den. Ty se vždycky pletu.
0: Každý den kromě pátku, si myslím.
1: No tak každý den kromě pátku.
0: Snad, vlastně oba dva nevíme.
1: Na one play, to je důležitý, na one play. Tak jo, dámy a pánové, hezký ráno, my pokračujeme dál. Tady je Dua Lipa. Morning Boost.

0: je Somber, tohle je jeho song 12 to 12, tohle je Morning Boost na Fajnu. V čase 19 minut po 6 hodině. Krásně dobré ráno, my pokračujeme dál, za malý okamžik, totální nářez.
1: Tohle je Tiffany Harris, její Vertigo. Oblíbená písnička, energii nabitá, jenom a jen pro vás, tady po ránu.
0: Je to tak? Ale pokud by to stejně nestačilo, tak za malou okamžik připravený třeba tohle. Pokud máte pocit, že vás život drží zkrátka, tak za malý okamžik nás 3 minuty nebude držet vůbec nic. Respektive nás bude držet Macklemore, což zní takhle řečeno velice divně, ale je to tak, Macklemore, jeho Can't Hold Us, song, který má v sobě tolik energie, že nevím, proč si ho dáváme v úterý a nedali jsme si ho včera v pondělí. Ale taková energie se hodí vždycky a my si ji tady za malý okamžik dáme. Tak hezký ráno, tohle za okamžik, pak mrknem na nějaký ty random fakta. Morning
2: Boost. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Nový tracky, nový

0: Make Home Away, Hawk and Holda se nám dohrálo na fajnu 34 minut po 6. hodině a tady jsou random fakta.
1: Random fakta. Každý pátý Čech podle výzkumu zahání stres alkoholem. Vydržte, zde musím něco spočítat, jo. Já, Wendy, Andrea, Žampik, Libor. To mě nepřekvapuje. Musím mu nějakým způsobem pomoct, Wendy, jo? Tak jo. Maďarsko má soutěž v kopání hrobu. Vítězná dvojice bere 13 300 korun. Co tě vede k tomu soutěžit v téhle soutěži, když nejsi hrobník? To je k úvaze. V Česku bychom za tohle úvahu vyhráli 13 let v base, ale nedej bože, že u vás najdou 1 gram marihuany. To je 30 let natvrdo, hrobník nehrobník. A v GTA 6 budeme moct po lidech házet sílejná. 13 let vývoje, 13 let čekání se vyplatilo. V lepší funkci jsme již ani nedoufali, kam se na tuhle funkci hrabe nějaký jiggle efekt.

0: tohle je Alex Warren. Jeho Fever Dream v tuhle tu chvíli na fajnou 4 minuty před 6:45. Dámy a pánové, tento čas značí jenom jedno jediné. A to fakt, že tady za malý okamžik proběhne Songfight. Wendy je zpátky ve studiu, tudíž se můžeme správně hádat tak, jak to máme rádi.
1: OK. Takže každý z nás vybere jednu písničku a vaším úkolem bude vybrat, která z těch dvou písniček doopravdy bude hrát. Petru, kdo to vlastně vyhraje? No a pojďme si říct, že ten, kdo prohraje, tak platí dnešní velkou snídaní v Mekáči.
0: Jsi se ani nedomluvila, ale s tím souhlasím, že jsi si stojí.
1: Tak...
0: tak jo, no.
1: No vidíš.
0: Ale jako já se nemám čeho bát, můj song je absolutní banger.
1: No uvidíme.
0: Tak dámy a pánové, za malý okamžik 724634634. Někdo z vás, kdo rozhodne, kdo komu bude nakonec platit dnešní snídaní. Pokračujeme dál. Za malý okamžik Justin Timberlake. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A

0: Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Yeah! Hey, hey. Posloucháte Fajn Rádio. Právě teď.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
2: Fajn Rádio. Prostě hity.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Olivia Rodrigo, její stupidní song, který se tak fakt jmenuje Stupid Song na fajnu, 7 minut před 7 hodinou a my se pojďme podívat na to, jestli jsme my z Wendy vybrali nějaký ty stupidní nebo nestupidní songy.
1: Každý z nás tady má za sebe jeden, no a jenom na vás je to rozhodnout. 724-634-634. Pojďte vybrat, který song bude hrát éterem, který vyhraje, no a ten, kdo prohraje, ten platí samozřejmě celou snídaní.
0: Ano, je to tak, snídaní z Mekáče, podle mě nám Mekáč jako mohl dát už nějakou spolupráci, protože o tu jejich snídaní už jsme tady hráli třeba 5x. Dobré ráno, kdo je na drátě, kdo se dovolal? Kuba?
2: Halo. Dobré ráno, tady je Viktor.
1: Ahoj. Už, super, ahoj Viki, jak se máme?
2: Dobře, krásné ráno vám.
1: Krásné ráno i tobě.
0: Hezky jsi to řekl. Viki, jak bys si popsal své ráno jedním slovem?
2: Suprově.
0: Suprově?
2: Jsem nabitej energií, byl jsem včera zacvičit, takže se mi stávalo krásně.
1: No tak bomba.
0: To jsme rádi. Tak další songy jsou taky velmi energický, záleží jenom na tobě, který vybereš, dobře?
2: Dobře,
0: ano. Tak jo, první možnost zní takto.
1: Tohle to je Offenbach, Wasted Love.
2: Ano.
0: Co na to říkáš, Vicky?
2: No, super písnička, ale počkám stejně na druhou.
0: OK. Druhá píseň zní takto. Já tak občas brouzdám skryté zákoutí hudebních scény a nedávno jsem tam našel tenhle ten konot. Warriner Lauren ich Let Me Forget You. Což je ideální song, pokud chceš na někoho nebo na něco zapomenout. Vicky, co to bude?
2: Offenbacha, znám tu druhou písničku moc ne, takže dal bych tu druhou možnost.
0: Druhou možnost?
2: Ano.
0: Yes! Let's go! Já už jsem se bál, že mi bude moje peněženka zase jako o něco jako lehčí, ale není. Dobrý.
2: Akorát jsem ráno neslyšel, o co dneska jste se sadili, nebo o co hrajete?
0: O snídání z Mekáče.
2: Jo, snídání z Mekáče.
0: Tak se stav taky, Wendy tě určitě taky pozve.
2: A kam mám dojet?
0: Ale Bělehradská, to číslo. No tak jo, chceš to nikomu věnovat ten song ještě?
2: Asi všem, co dneska ráno poslouchají a jedou třeba do práce, nebo už v práci jsou.
1: Okay. Super.
0: Tak jo.
2: A samozřejmě i vám.
0: Děkujeme.
1: My to zase posíláme tobě. Měj se krásně a děkujem.
0: Tak čau. Taky
2: krásný den.
0: Zase.
2: Ahoj.
0: Yes, yes.
1: Ale jo, já jsem ti to přála docela.
0: A víš, ty jsi tady dlouho nebyla, takže prostě musíš se do toho zase dostat. Jdeme na to. Warriner, Lauren, jejich Let Me Forget You. Právě jako na fajnu. Morning Boost.

0: TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Online. Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Bývalý šéf Slovenského národního divadla může znova veřejně mluvit o slovenské ministryni kultury Šimkovičové. Slovenský ústavní soud zrušil zákaz, který mu loni uložil bratislavský krajský soud. Podle ústavních soudců totiž nepřiměřeně zasáhnul do jeho práva na svobodu projevu a spravedlivý proces. O tom, jestli byly jeho výroky přípustný, soud ale teprve rozhodne. Ženě spadnul do záchodu ve vlaku snubní prsten, i tak ho má ale zpátky. Týpka z New Yorku si v kabince utírala namydlený ruce, protože netekla voda a prsten si omylem stáhla přímo do záchodové mísy. Železničáři ale v servisním středisku vagon odpojili. Vyprázdnili nádrž, než se toaleta vypustila a kroužek z roku 1905 naštěstí objevili. PlayStation si budem moct postavit z Lega. Byla představená stavebnice prvního PlayStationu z roku 1994. Má 1911 dílků a je skoro ve skutečném měřítku konzole. Zajímavý jsou taky easter eggy. Uvnitř konzole se totiž schovávají miniaturní scény z her Ape Escape a Gran Turismo. V krabici nechybí ani Lego verze původního ovladače.
3: Fajn. Pozor si dejte na D4 na 16. kilometru ve směru na Prahu. Tady se bohužel srazil osobák se zvěří, překáží na vozovce a průjezd je zde se zvýšenou opatrností. A nehodu dál hlásí taky D1 na 165. kilometru ve směru na Brno, tady je havárie nákladního automobilu. Průjezd je zde se zvýšenou opatrností a počítejte s lehkým zdržením. Tolik dopravy, teď už Morning Bush na Fajno.
4: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.

0: Je to tak, krásne dobré ráno. Je tady úterní Morning Boost, jsem tady s váma já, Honzik. A taky hlavně Vendulína Vendy Vendák.
1: Krásný dobrý ráno, děkuji za představení, to je bomba.
0: Yes, já věděl, že budeš mít radost. Ale měla bys třeba radost z takového rozkladacího iPhoneu?
1: Jako asi jo, hele.
0: Já ti ho teda nenabízím, ale...
1: No tak to tím pádem ne... že ho tady někde máš třeba.
0: Ne, to ne, ale někdo ho možná pro nás už jako brzo bude mít a někdo nám ho brzo představí. O tom si povíme za chvilku. No a taky se koukneme na to, co se stane, když až moc hrajete kovbojský hry. Jinak co? Nějaký písničky.
1: By tady mohly být, že? Larson Lush Life. Nebo teď už Seagull, Jackson i Ian Kidron, Riptide.
0: Dnesky ráno, jdeme na to.

0: Larson, její Lush Life při úterý tady na Fajnu.
1: No a pokud vám včera spadl iPhone s klíčkem na zem, tak už zítra Apple představí novou generaci iPhoneů. Wow! Osmnáctky.
0: Osmnáctky.
1: Plnoletej, konečně.
0: Ale jenom pročka.
1: No. A pozor, má se mezi nimi objevit i první skládací iPhone vůbec. No a to jsem velmi zvědavej.
0: To mě zajímá, jak vytvořili, no.
1: No, taky, že jo, nějaký tady jsou nějaký jako odborný specifikace, že to má mít nějaký nový chip A20 Pro, to mi vůbec nic neříká. Dynamic Island a nějaký, jo, a vylepšený fotoaparáty.
0: No, to je nejdůležitější.
1: Pozor.
0: Proč by si nakupoval iPhone upřímně?
1: Všichni si stejně vybíráme mobily podle toho, jaký má foťák. Nebo vybíral jsi to někdy podle něčeho jiného?
0: Ne.
1: No. A pozor, vůbec jako vlastně poprvý, to bude teďkon jako velký Apple event pod vedením novýho CEO.
0: Wow.
1: Johna Ternuse. Hmm. Ten by the way chce teďkon vrátit jakoby do balení, že tam bude jako nabíječka.
0: Ne.
1: A sluchátka.
0: Ne.
1: Jo.
0: Wow.
1: Tak jsem zvědavý, jestli to dostaneme k té osmnáctce.
0: Tak já to se
1: No tak to jsme zvědaví, co nám zítřek přinese, určitě vám dáme vědět, co a jak, co zjistíme. No my si pojďme dát vědět, co se bude dít tady.
0: Před námi Malcolm Todd, jeho Earrings.
1: Hezký ráno.

0: Ladíte úterní Morning Boost, Kygo, Kill It, Griffin a ich Say My Love. 17 minut po 7 hodině. Dobré ráno všem, pokračujem dál za malý okamžik. Jak vypadá den, je po ničem netoužem. Třeba tohle.
1: Jak vypadá den? Když jsem spokojený, to nevím. Minimálně třeba Viktor Kal a Grey 5, 2-5-6 to vědět budou.
0: Tak my doufáme, že váš den bude vypadat dobře. Dobře, za tři, tak super. A od toho tady máme tenhle song.

0: Nádhera. Wendy se bude... Ré se bude ptát, kde má manžela. Její Where is my husband? Za malou chvilku. A jak jsem na začátku téhle hodiny říkal, za malý moment mrknem.
1: Dneska to ráno ránuje. Já to vůbec
0: cítím. Jo, jo. Mrknem na to, co se stane, když až moc hrajete kovbojské videohry. Morning Boost. Fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.

0: Někdy vás prostě nikdo nezachrání a někdy ani vy nemáte na to zachraňovat ostatní. Toto je Hoří, jeho Nobody Soldier. Ale co můžeme udělat my?
1: Zachránit vás od bizáru.
2: Jak se to vezme?
3: Bizár dne. Bizár dne.
2: A ten zní. Muž na Brněnsku chtěl ujet na koni policistům. Nadýchal skoro 2 promile. Tenhle nadpis zaslouží úplně jiný hudební podkres. A pak, že už jsou časy divokýho západu, ty tam. Co tě vede k tomu začít policajtům ujíždět na koni? A kde vzal toho koně?
0: Já si myslím, že musel být jeho. Nebo myslíš, že přeskočil plot, vzal koně a s tím koněm přeskočil plot?
2: Policajti, dělej, tam kuď, ne, bez první. Ne, jakože mě zajímá právě přesně tady to, jakože běžně tenhle člověk jezdí na koni do hospody, tam toho koně prostě uváže, dá prostě 4 kousky a jede zase domů.
0: To je skvělý.
2: Ty vole, to
0: je úplně můj sen.
2: Že jo? Ano. Já nevím, já si říkám, že to už by možná bylo bezpečnější jako ujíždět tím policajtům jako autem, než na koni. Hele, někdo nám volá, jestli k tomu třeba něco má? Ano, dobré ráno, slyšíme se.
4: Dobré ráno.
2: Proč nám voláte?
4: Nevím.
2: Jen tak?
0: Aha.
4: Já jsem se chtěl jen připojit.
2: Tak to jsme rádi.
0: Tak ahoj, vítej.
2: Vítej mezi náma. Tak hele, pak ještě, když tak zavoláme, my tady teď něco vyřešíme, dobře?
4: Jo, dobrý. Tak, naschleno.
2: Ahoj.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Tak zpátky k tématu. Kde jsme skončili? Jo, že by bylo možná bezpečnější jet tím autem, než na koni.
0: No.
2: Že se kuntě schodí hned, auto, to třeba, no nevím, no. Hele, věděla jsi takový jako fakt, že jeden kůň má 12 až 15 koní?
0: Cože? Jako má, co?
2: No.
0: Vysvětli.
2: No, prostě ten jeden kůň má 12 až 15 koňských sil, záleží, jestli ten žokej je ožralý nebo ne. Chápeš?
0: Bomba.
2: Tak tady asi neměl tolik koní ten jeho kůň, když ho chytli. No, já si myslím, že hele, vzhledem k tomu, že se to stalo na Brněnsku, tam je možný všechno. Tak pořád možný je všechno, by se měl točit v Brně, protože tohle je další bizárek do sbírky z této oblasti. A možná si říkáte, ne, to si neříkáte, to je jedno. Hele, pojďme si říct, neuždíme policajtům ani v autě, ani na motorce, ani na koni. A my tady tomu pánovi, co ujížděl, jdeme věnovat písničku. Velice, velice tematickou. Hezký ráno.

0: Alan Walker, Fade It, song, který nám tady na Fajn dohrává 3 minuty před 7:45. My jsme s Wendy dělali jistý pokus, hokus pokus, a jak to dopadlo? Tento pokus se týkal toho, že jsme přišli na to, že existují v práci jistý věty, který nám jako tak jako dokážou trošku zvednout tlak, trošku nás jako naštvat, a těch vět není málo. Pojďme si říct nějaké té věty, které nás takhle v práci dokážou naštvat.
1: A pojďte nám klidně psát 724-634-634. Slibujeme 100% anonymitu vašim šéfům, to nepošlem. Já, když jsem pracovala v gastru, tak za mě to bylo náš zájem.

0: Zákazník náš pán.
1: Jakože to musí říct, jakože to říká ten zákazník tobě?
0: Aha.
1: Troufalý. Pokud nechce plivnout do jídla, neříkal bych to. No, já mám větu, mně se nechce spát. Je to věta ze školky, když mi to říká malý dítě.
0: Tak to úplně nás
1: vyjde. Budeš spát, teď tady musíme dvě hodiny, tady budeš spát, ležet tady aspoň minimálně. No, pak mi ještě napadá, jo, ještě mě štve, to není věta, je to slovo, je to Libor. Ještě co přemýšlím.
0: Hele, jako když někdo přijde a řekne, no uděláme si v úterý poradu, tak to je taky super.
1: Oh, to je normálně na dva prášky, na dva i balgy.
0: Lidi, co vy, 724-634-634, co vám v práci jako věta fakt dokáže zvednout tlak?
1: Co vám vadí? Pojďte dát vědět. Za chvilku na to mrkneme, do té doby Pitbull nebo Dominik Fajk. Morning Boost. Fajn.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Taky Pitbull. Je hotel room service tady na Fajnu. 7 minut před 8 hodinou. Dámy a pánové, velká věc.
1: My tady společně opouštíme páru, opouštíme nebo upustíme páru, respektive, protože se bavíme o tom, jaký věty v práci nás opravdu dokážou vytočit, ať už vnitřně, nebo klidně, aby to na nás šlo poznat, je to vlastně úplně jedno.
0: A tohle to jsou zprávy, které píšete. První zpráva, která nám přišla, zní, to není problém, to je výzva.
1: Aha, no jasně.
0: Jasně, že jasně, jo, jasně, jo, jo.
1: Já mám chuť na výzvy, opravdu, děkuju.
0: Ano, a zvlášť třeba v pondělí ráno, že jo. To miluji tady ty přemotivovaný. Mm. Za mě je to věta, musíme si prodloužit krok, v závorce musíte zůstat na přes čas, ale já půjdu domů normálně.
1: No, jasně.
0: Tohle vždy řekne šéf a já bych za to vraždil, kdyby to řekl aspoň normálně, ano. Jelikož pracuji v nemocnici, tak je to rozhodně věta, někdo to udělat musí.
1: Ne.
0: A hned v závěsu je, nějak se to zvládne, ještě v kombinaci s velkým nedostatkem personálu.
1: No tak, to jo, no.
0: Držíme palce. Když kolega vidí, že nemám náladu a zeptá se mě, jak se máš?
1: Ne, smotolky ne.
0: Ne, jak by řekl Buka, nesnáším větu, jak se máš, jak se asi mám. Můj šéf má nad naší práci hned svůj byt a chodí si tam vyspávat. Miluju to, jak se v půlce dne vypaří, pak se vrátí celý rozespalý a řekne mi, Soňo, vy jste tady nic neudělala.
1: Kde je tvoje ruka k dílu?
0: Násy. On pomáhá tím, že spí.
1: On nad tím přemýšlí.
0: Násy. Když mi řekne majitel firmy, jedu na dovolenou, nevím, když se vrátím, tak se o to tady postarej. Tohle ale říká 17krát za den, za rok.
1: Tak doufám, že aspoň příplatky přicházejí.
0: Asi. Fuha. No tak, jak tak koukám, tak to většinou říkají jenom šéfové takovýhle super věty.
1: Že jo, taky mám takový pocit.
0: Já bych zakázal tím šéfům mluvit.
1: Odsouhlaseno.
0: A je to, ťuk, ťuk, ťuk. Odklepáno, tady další písnička. Morning Mood.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Dneska venku jasno až polo jasno, ojediněle se můžou vyskytnout i nějaký ty přehánky. Nejvyšší denní teploty dneska 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Fajn. Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
4: 10 dní po ničivý povodni v Nepálu našli záchranáři ženu, která byla pohřešovaná. Nezvěstná byla od 26. srpna a její rodina už za ní dokonce začala smuteční rituál. Záchranáři ji ale objevili v troskách jejího domu, kde přežila v úzký vzduchový kapse mezi sutí a bahnem. Vyproštění trvalo 45 minut. Basketbalový přípravný zápas v Brně skončil ještě před koncem hrací doby. Slovenská handlová za stavu 60-55 pro Brno ve 27. minutě nečekaně odešla z palubovky a odmítla pokračovat. Trenérovi hostů se nelíbilo rozhodování sudích a tvrdil, že nechtěl riskovat zdraví svých hráčů. Žirafa strčila hlavu přímo do autobusu plného turistů. Během safari v Thajsku ucejtila jídlo a protáhla krk otevřeným okýnkem až k jedný z pasažérek. Ta začala pořádně křičet, zatímco ostatní se jí smáli. Žirafa si nakonec vzala svačinu a zase odešla.
0: Fajn.

0: Krásné dobré úterní ráno. Je tady 8. hodina raní, je tady Morning Boost, je tady s váma Honza, je tady s váma taky Wendy.
1: Krásné dobré ráno.
0: No a škoda, že tady s náma teď v tuhle chvíli není Janek Rubeš, protože za malý okamžik budeme vylepšovat krásy našeho velkoměsta.
1: Wow, ne.
0: A nejen našeho velkoměsta, ale všech měst. Jo? Tak si na to rozhodně počkejte.
1: Ok, do té doby One Republic, Ninja Love, nebo teď už Lost Frequencies, Zonderling, Crazy.

0: One Republic, jich Need Your Love. Song, který nám dohrál na fajnu 9 minut po 8 hodině, krásné dobré ráno a pozor, pozor, pozor. Prahu čekají velký změny a konkrétně pražskou náplavku. Pozor, tam si konečně budeme moct sednout, protože doteď jsme nemohli, že jo? Doteď jsme museli sedět na takovém tom bochozu, jo? Kde jste prostě, když kolem za váma někdo šel, tak jste měli pocit, že do vás někdo strčí a vy spadnete do Vltavy. Ale teď na pražský náplavce má přibýt 25 nových laviček.
1: Wow.
0: Pozor, za 5 milionů.
1: Wow.
0: Takže předpokládáme, že ty lavičky budou jako z mramoru, jo? Že budou pozlacený. Diamantama vykládaný. No jak se, Wendy, jsi to nadšená jako já? Konečně.
1: Jo, mě to úplně zlepšilo den teď. Fakt se cítím, že ta Praha je super.
0: Že jo?
1: Vůbec.
0: Povídej.
1: Vůbec to není jenom ze dřeva, ty lavičky. A vůbec na tom nebudou bezdomovci, že?
0: Vůbec. Vůbec to není jenom uřízlý prkno ze stromu, který se dalo do krychle místo do válce. No, je ještě něco, co bys jako zlepšila, takhle nějakou vychytávku, kterou bys chtěla vidět ve svém městě?
1: Jako, která by úplně změnila náš život.
0: Jo.
1: Já si myslím, že bychom měli mít jako cestu pro chodce, chápeš? Jako, že by tam měly být ty pruhy.
0: Jo.
1: A dokonce bych i zakázala předbíhání na některých jako místech, mm-hmm. že by tam byla plná čára.
0: Jo.
1: A normálně by se mohly mít i značení dopravní.
0: To je dobrý, to je chytrý. Já bych chtěl, aby bylo v Praze víc nefunkčních takových těch osvěžovačů, co tě mají v létě osvěžit. To podle mě fakt Praha potřebuje. A nebo ještě bych rád, aby v mé ulici, ve které bydlím, přibyly takový ty parkovací čáry, protože lidé neumí parkovat a tam, kam by se vešly 3 auta, tak se vejde maximálně motorka.
1: Nebo víš, co by se mi ještě líbilo? Mm-mm. Víc neklimatizovaných tramvají.
0: Yes, prosím. Dámy a pánové, 724-634-634, co byste vy změnili v vašem městě? Pojďte nám dát vědět. Ať to tady takhle můžeme přetlumočit, třeba nás někdo vyslyší a na tom pak úřadě to někdo schválí, protože samozřejmě jen ty nejchytřejší nápady vždycky projdou, že jo?
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: Tohle to byla Loi, její Red Eyes. Tohle jste taky Morning Bush na Fajnu 18 minut po 8 hodině. Před malou chvilkou jsme si řekli, že na pražské náplavce má přibýt 25 nových laviček za 5 milionů. Teda, to se máme. No, taky jsme se ptali, co byste vy případně změnili ve vašem městě a pojďme se podívat na to, co píšete. První zpráva, kterou tady máme, zní: ahoj, podle mě by město Brno mělo trackovat holuby pomocí GPS a vytvořit aplikaci, která by mě vždy v mobilu upozornila, zda se nějaký nenachází nade mnou. Už jsem zažil asi 4 atentáty. Ale to je příhodný.
1: Ten na rozdíl od dobrý, jo? Jako. Hm?
0: To je chytrý na rozdíl od těch laviček, že jo?
1: Je tomu tak.
0: U nás na vesnici bych zavedl pravidlo, že se nesmí sekat tráva, orat pole nebo volat mámě před 9. hodinou. Chci se vyspat. Rozumíme tomu? Prosím, aby Praha zavedla speciální pruh pro lidi, co koukají do mobilu.
1: No?
0: To je chytrý.
1: To je chytrý.
0: A pozor, Dan nám píše asi tu nejchytřejší a nejdůležitější věc, která by měla Praha hned teď zavést. Přeji si více výkopů a dopravních uzavírek v Praze. Hezké ráno. Ano, aby to ráno bylo ještě o něco hezčí, že jo?
1: Předáváme dál na magistrálu.
0: Doufám, že nás někdo z magistrálu teďkol poslouchá. No, co budeme poslouchat my za malý okamžik tady na Fajnu? Tak to budou další songy, Aleph Farben, Graham Candy, jejich Šímuš, taky Bilakej, I Love It, I Love It, I Love It, anebo Michael Shoot Rehab, jejich Waterfall. Tak ještě ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Fajn Radio CZ. Prostě hity. Kdekoliv a kdykoliv. Fajn Radio. Prostě hity.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Harbin, Graham Candy, Shimu, Stoje song, který nám dohrál. No a taky tady na Fajnu vám můžeme říct, jaký songy by mohli hrát za chvilku přímo živě.
1: Mám to pustit?
0: Pustá!
1: Mám to pustit?
0: Pustá!
1: Mám to pustit?
0: Pustá!
1: Tak jo! 3, 2, 1, go! Proč jsem to pustil, Wendy?
0: Protože je to naprosto skvělý.
1: Naprosto skvělý. A tenhle ten skvělej song, a nejen tenhle ten skvělej song, budeme mít možnost slyšet 27. listopadu v O2 aréně.
0: Je to tak, jména jako Dimitri Vegas, Morten, Rehab, všechno to tady známe, máme to i v playlistu. Už za malý okamžik, fakt jako stali s náma a bude to největší party, si myslím.
1: Prostě O2 arena se promění v obří rave. Absolutně šílená záležitost. Chápeš to, že 19. listopadu vyjde GTA 6 a hned potom bude rave v O2čku? Ty vole, nejlepší měsíc v životě.
0: No kdybyste měli zájem, tak lístky jsou momentálně na Ticketportalu nebo Ticketmasteru a třeba se tam uvidíme.
1: Je to tak, my pokračujeme dál. Tady je Olivia Rodrigo. Hezký ráno. Morning.

0: takhle toho trochu country po ránu. To máme rádi. Shabuzi, Mal Smith. Houkačka. Ej, Blink Twice na fajnu. Hezký ráno, kromě houkačky, tak tady na fajnu za chvilku třeba tohle.
1: Před námi Pink Panther, Zara Larsson, Stay Tight. Vicky už se tady vrtí, doufáme, že vy taky, samozřejmě tanečně.
0: To je slovo vrtí. Co nás rozhodně rozvrtí všechny, tak to je další countryovka.

0: Kurdy D, a jejich Everything's Alright. Tak po tomhle songu bude všechno v pohodě. Všechno bude dobrý. Hezký ráno a tohle za chvilku. Morning Boost.
1: Fajn. Fajn Radio. Prostě hity.
2: Poslouchej nás online na fineradio.cz.
3: This is Lil Nas X. Hey, what's up? This is Class Animals.
4: Justin Bieber.
5: It's Doja Cat.
6: What's up? It's Charlie Puth.
7: Hey, this is Alex and Drew from the Chainsmokers.
1: Poslouchej nás online na fineradio.cz.
8: Let's go!
1: Fine Fish Radio. Klikni na fineradio.cz a poslouchej kdekoliv.
8: Check it out.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Aztek, DJ Coco, Kurt The Age, Everything's So Right. 10 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. A to, že dnešní Morning Boost je u konce a já si konečně po nějaké té době můžu opět zeptat mé kolegyně, co jí bavilo nejvíc.
1: Dneska mě bavilo upřímně, jak jsme říkali, který věty nás v práci štvou.
0: Jo, to je ono. Vzpomeneš si na nějakou?
1: Ne, ale bylo to super, to mě jako pobavilo mě to.
0: No tak jo, dámy a pánové, mějte se krásně, užijte si zbytek dne. Hodně sil, od 9 hodin teďkon Andrea Kaučka. Kocek, Kaučka, my jsme to, byli správný. No a zase zítra od 6 do 9, tak čekis.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición, ešte para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
2: Dobré ráno, za mikrofonem už Andrea, ale než odstartuje Music Boost, mrkneme se na oblohu. Dneska prosím vás jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti přehánky, no ale teploty dneska 29, maximálně 32 stupňů Celsia.
0: Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Krásný dopoledne, tady Adam a jdeme na zprávy. Na Šumavě už několik let do půdy unikají nebezpečné chemikálie. Ministr životního prostředí Červený tvrdí, že jde o pozůstatky po armádě. Co přesně ale z půdy uniká, zatím není jasný. Filip Turek nejdřív mluvil o iperitu, potom o fosgenu a nakonec svoje tvrzení znova opravil na látky, které by se v případě požáru měnily ve fosgen. Co přesně v půdě uniká, tak zatím není úplně jasný. Harry a Meghan se po návratu do Británie do královské rodiny nevracejí. Král Karel III. Oficiálně potvrdil, že dál zůstávají neaktivníma členama a nebudou vykonávat žádný oficiální povinnosti. Jejich charitativní aktivity jsou navíc čistě soukromí a dvojice nemá právo na oslovení titulem královská výsost. Maďarský lukostřelec překonal skoro 30 let starý světový rekord. 60-letý Josef Monus vystřelil šíp do vzdálenosti 1063 metrů, čímž dosavadní rekord překonal o 80 cm. Podařilo se mu to na soutěži v Nevadě a rekordní šíp byl navíc ze všech šesti, který vystřelil, nalezený až jako poslední.
0: Fajn.
2: Mrkneme v rychlosti taky na silnice, opatrně v Praze, dvě havarovaná vozidla hlášený v ulici 5. května. Praha taky ještě hlásí nehodu dvou osobáku a to v ulici Táborická, tak tady pozor. Brno hlásí bouračku tří osobních aut a to v ulici Veslářská. No a zdržení počítejte taky D52, 20. kilometr, trasa Brno, Pohořelice. Tady prosím vás probíhají práce údržby, je tady zpevněná krajnice uzavřená. Tak pomalu a bezpečně.
4: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Music Boost.

Dobré ráno, dobrý den. Máme tady start úterního dopoledne, tak to pojďme v té práci prostě nějak zvládnout a dokázat si, že úterý je strašně jednoduchý den. Pojďme si ho užít. Startuje nám Music Boost, 4 společné hodinky s Andreou a taky hned na startu Gimme 5, 5 songů. Vy posloucháte, já mlčím. Music Boost. Gimme 5, fine. Tohle jsou Coldplay, taky Little Sims, Burna Boy, jejich We Pray. Tomu říkám pořádný start, 2 minutky po 9. Tak jo,

Lady Gaga i Poker Face, to je song, který nám dneska při úterku na Fajnu uzavírá Gimme Five. No a včera nám něco zase odstartovalo, co? Tý televizi. Já jsem vám říkala, že to září, říjen bude opravdu, co se týká reality shows, mega náročný období, abychom jako všechno stíhali. Včera odstartovala šestá řada Love Islandu. Jako, musím říct, že to mě to zatím ještě tolik nechytlo, ale dám tomu ještě pár dílů, on ten start je vždycky takový trošku krušnější, ale nevím, letošní výběr je takový zajímavý, mám totiž pocit, že tam není jakoby nikdo jakoby extra úplně jako tak moc intenzivní, abych jako takový ten bizár, který chceme, abych si říkala, jo, kvůli tomuhle člověku na to budu koukat, ale uvidíme, nebudeme předbíhat, prostě si to teď budeme dávat, jo, Love Island, taky superstar, Zrádci nám za chvilku budou startovat. Hele, bude to plný, bude toho dost, ale musíme na to koukat, ať prostě máme pak pocit, že náš reálný život je o to lepší, protože já si myslím, že na ty reality show koukáme právě kvůli tomu, že se uklidňujeme, že jsme na tom ještě dobře, jo? Vždycky tam vidíte nějakou situaci a řeknete si, no tak, ježiš, ta holka vůbec nepřemýšlí, no, ta, no, no, ještě, že já to mám jinak. Everybody got a target tonight. Za chvilku Chemical Brothers, jejich Go. Taky Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Tak takhle to za chvilku bude znít, tak u toho buďte. Are you ready for this? Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty. Please welcome One Republic. One Republic. Hi, this is One Republic. Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert. Hi, I'm Gracie DeBronx. It's Olivia Rodrigo. Welcome to the show. Jo, dáváme ti na ně lístky. Fajn. Vždycky lístky na ně.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

Dnešní dopoledne na Fajnu dohrává Kaso, song Prada. Asi všichni známe takovej ten blbej stav toho, když jsme naštvaný a nevíme prostě do čeho dřív kopnout. Nebo do koho? Když nás něco prostě pořádně naštve, máme často potřebu vybít si vztek. Což je prostě jako jasný, logický, že jo, přirozený, jakože se to v nás úplně jako nakumuluje, my potřebujeme prostě jako bouchnout. Dost lidí to prý řeší běháním a posilovnou, což jsem si říkala, že je docela jako fajn, že asi aspoň lidi prostě zesportujou. Ale zjistila jsem taky zároveň, že to prý úplně není vhodná aktivita k tomu se uklidnit. Vlastně obecně všechny aktivity, které vlastně zvyšují tep a nějaký tělesný vzrušení, tak vlastně ten vztek naopak jako zesilujou a i prodlužujou. To znamená, že opravdu vy jste pak naštvaný o dva dny navíc, úplně zbytečně, jenom kvůli tomu, že jste si prostě po té hádce šli zaběhat. Naopak je prej super vyhledávat klidné aktivity, třeba čtení knihy, yoga, meditace, různý relaxační techniky. Jako zní to super, jako zní to fajn, ale ta praxe podle mě je fakt nereálná. Představte si, že se s někým pohádáte, jste úplně plnej emocí a jako máte si vzít jako tu knihu a kapitola 1. Co? To nedává smysl, stejně tak jako jít se jako uklidnit nějakou meditací nebo jogou, prostě když jste fakt jako vzteklí. Já si prostě myslím, že je někdy lepší nečíst tyhle články, protože bychom opravdu jako dělali něco proti svojí přirozenosti, protože já když jsem naštvaná, tak to prostě musí jít ven. Potřebuju si prostě dupnout. Zařvat. Sama pro sebe. Prostě si zanadávat. Prostě klasický starý zanadávání si je podle mě úplně to nejlepší řešení. Žádný běhání, žádná posilovna. Prostě jenom řeknete, že je to absolutní

0: na fajnu dohrává song Elevate od Subfocuse. Dáváte si dnešní dopoledne s Music Boostem, ve kterým zrovna řešíme vztekání se. Teda takhle spíš ty aktivity, které děláme proto, abychom prostě naštvaný nebyli. Řekli jsme si taky to, že jít si zaběhat nebo jít si zasportovat obecně se úplně nevyplácí, protože jakmile se tam jako zvyšuje prostě krevní tlak, tak to prostě naopak ještě prodlužuje tu naši naštvanost. Píšete, jak odbouráváte vztek a je to docela zajímavý. Přišla nám třeba zpráva, že si dáváte něco k jídlu, že to dobrý jídlo zabere. Taky píše třeba Petr, že počítá do 10. To mi nikdy mi to nevyšlo. Vždycky se zarazím u sedmičky a začnu prostě nadávat. A pak tady je taky, co mě zarazilo, je sprchování. A musím asi se jako zamyslet nad tím, že asi to taky dělám, že často, když jsem naštvená, lezu do sprchy. Tak nevím, jak vám vyšel přeplatek nebo doplatek za vodu, ale mě teda loni nic moc, takže už asi máme viníka, víme, čím to bylo. Tak asi spíš zůstaňme třeba u toho dát si něco dobrýho k jídlu a nelezme do sprchy, jo? A nebo prostě si klasicky, jak za starých časů, prostě jenom zanadávat, zadupat, zavstekat se a ono to přejde. Music Boost. Fajn.
1: Fajn, fajn. Zábava, novinky a největší hity na dosah.
2: Fajn. Poslouchej přes web fajnradio.cz
1: nebo v apce Radia.cz.
2: Fajn.
1: Fajn.
2: Fajnradio.cz. Prostě hity. Kdekoliv a kdykoliv. Fajn. Prostě hity.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.

0: Honzem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Dneska celý den jasno až polojasno, no a nejvyšší teploty 29, maximálně 32 stupňů Celsia.
0: Fajn.
1: Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Krásný dopoledne, je 10 hodin a 3 minuty a jdeme na zprávy. V Kladně od půlnoci hoří obchodní dům Lidl. Hasiči už dostali rozsáhlej požár pod kontrolu, dál ale dohašou a rozebírají konstrukci haly. Z nedaleký ubytovny museli evakuovat 53 lidí, nikdo se naštěstí nezranil. Škoda je zatím odhadnutá na 120 milionů korun a příčina požáru se vyšetřuje. Bývalej šéf Formule 1 Bernie Eccleston měl problém na portugalském letišti. 95-letý miliardář tam ve svým soukromým letadle nelegálně vezl brokovnici. Policie ho proto na několik hodin zadržela. Eccleston tvrdí, že ji vezl ze Švýcarska kvůli rekreační střelbě. Případ se teď řeší s portugalskýma úřadama. Donald Trump překvapil nezvykle tmavou kšticí. Když v pátek vystoupil z prezidentského speciálu v New Jersey, jeho obvykle blond vlasy působily o hodně tmavší. Změny si všimli fotografové i lidi na sociálních sítích. Bílý dům zatím nevysvětlil, proč Trump tentokrát vypadal jinak.
0: Fajn. Music

I s desátou na fajnu pokračuje dnešní Mňuřik Boost. Následující hodina otevírá vážné téma kočičích chlupů. Na světě je prosím vás totiž nový vynález, který má jednou a proždy vyřešit problém s domácíma kočkama. Takže laďte Mňuřik Boost, ať se o to neochudíte. Ale na mě teď ve studiu úplně všichni kolí oči, co jsem to zase řekla do toho rádia. Jo. A tohle jsou důležité věci, které právě v životě musíme řešit a musíme vědět. No, od toho mě tady máte. Tak poslouchejte. Music Boost. Tohle už si já, Kendrick Lamar, i Greatest. Na fajnou.

0: keep watching.
1: Just keep watching, tohle je skvělá Tate McRae, která nám dohrála na fajnu krátce před čtvrt na jedenáctou. Prosím vás, jestli máte doma kočku a štvou vás chlupy, nebo nedej bože, nemáte kočku, ale chcete jí mít a nemáte jí kvůli tomu, že nechcete mít doma ty chlupy, já mám řešení. Na jednom veletrhu, který se jmenuje IFA 2026, představili teď takový nový netradiční kočičí domeček, který by právě s tímhle problémem nám všem měl pomoct. Vlastně veškerý chlupy v domácnosti by měly být uvnitř v krabičce a ne na gauči. Funguje to tak, že ta kočka vleze do toho domečku a tam jsou nějaký prostě speciální kartáče, který čekají na tu kočku a oni ji prostě jako prostě učešou. Ta kočka prostě projde tím tunelem a projde prostě o pár chlupů s menší hmotností. Je to geniální. Nejlepší na tom je, že to není na baterky, ani se to nemusí nějak ničím pohánět. Ono je to prostě mechanický. To znamená, jsou tam nějaký kola, který prostě, když ta kočka vejde, tak to prostě, chápete, prostě to nějakým způsobem funguje. A mně přijde, že to je fakt jakoby geniální. Já tady mám našeho zprávaře Matěje. Matěz, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, a jo.
1: Ty jsi tenhle vstup před chvilkou jakoby slyšel, bo jsi z toho nadšenej, protože ty máš doma kočku, Mojmíra.
2: Ano, mám kocoura Mojmíra, ale já se teda přiznám, já si nejsem jistý, že bych ho do toho jako dostal, že by se bál trošku se do toho vlíst. Mně z toho, jak to popisuješ, to přijde jako taková automička na kočky, teda jakoby jako
1: jo.
2: Trochu.
1: Ano.
2: A no, nevím, jak moc by se mu tam chtělo. Jako.
1: Jako to je ta druhá otázka, ale záleží, jak to ten domeček je docela velký, pěkný, možná tu kočku jako láká se tam podívat.
2: Nebo to drbání musí být příjemný.
1: Nebo. A nebo jí tam prostě musíš na sílu narvat.
2: A nebo jí tam dáš pamlsky, ano. Prostě.
1: Musíš si prostě vybrat, jestli chlupy nebo šťastná kočka, no.
2: Mm-hmm.
1: Tak jo. Mimochodem, Matěj má Mojmíra kocoura i na svojí tapetě. To komentovat už nebudem, je to pěkně divný.
2: Dobře.
1: A jdeme dál. Yeah. We

0: Na fajnu dohrává Miley Cyrus, 8 minutek do půl jedenáctý. Před chvilkou jsme vyřešili ten nový ochlupovač na kočky. Máme v tom jasno. Děkuju vám za všechny vaše zprávy. Dokonce mi posíláte fotografie vašich koček a kocourů. No co víc bych si takhle při úterku mohla přát? No, asi ty písničky. Za chvilku Nico Santos, jeho Ray of Light. Nebude chybět ani kamarád Be Mine. Takže si dáme tyhle dva songy a bude následovat Lubrika. I dneska, nebojte se, nezapomněla jsem. Tak zůstaňte s Fajnem.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.
2: Co

0: Tiffany Aris dohrává na Fajnu její song Vertigo. No a jak jsem před chvilkou slíbila, tak taky splním.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Takový BDSM není jenom o poutech a tajemné atmosféře. Je to taky o důvěře, pravidlech a komunikaci. Prostě něco jako porada ve firmě. Akorát výrazně zajímavější.

Zara Larssony, Lush Life, tohle je dnešní Music Boost, který samozřejmě pokračuje. A to, co bude následovat v playlistu, mi dneska udělalo mega radost. Protože nevím, kdy naposledy jsem tohle od Imagine Dragons slyšela. Tohle je Demons. Prostě klasika, jedna za mě jako z nejdojemnějších songů vůbec. A my si ji takhle hezky při dopolední dáme. Protože proč ne? Music Boost. Music Boost.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Na fajnu Portugal Man, jeho Glide právě teď dohrává. Dneska by oslavil 37. narozeniny Tim Berg, alias Avicii, jeden z největších, nejznámějších producentů a DJů všech dob a hlavně člověk, který prostě z pár tónů dokázal udělat prostě celosvětový hymny a hlavně songy, které prostě nikdy nestárnou. A tak si na jeho čest, počest připomeneme jeden z jeho songů. Without You. Na fajnou.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care, velikost 3,72 kusů, se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl. To se vyplatí.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
2: Dneska nás na obloze čeká fakt hezký den. Celý den jasno až polojasno, žádný přehánky, žádná bouřka, nejvyšší teploty 29, maximálně 32 stupňů Celsia.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Krásný dopolko, je 11 hodin a 2 minuty, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje ve světě. Z muzea slavného malíře Renoira ve Francii ukradli nejméně 4 umělecký díla. Dva zloději se do muzea dostali v noci, obrazy vyřezali z rámů a utekli ještě před příjezdem policie. Jedno z děl přitom při útěku ztratili. Hodnota ukradených obrazů se odhaduje na zhruba 218 milionů korun. Český 15-letí žáci se v testech PISA zhoršili. Nejvíc jim klesly čtenářské dovednosti, menší propad pak zaznamenali v matice a přírodovědě. Česko ale pořád zůstává nad průměrem zemí OECD. Nově se testovalo taky řešení problémů v digitálním prostředí, kde si český žáci vedli taky nadprůměrně. Otec ve Španělsku zapomněl 10-letýho syna na benzínce a ujel 140 kiláků. Chlapec si během zastávky odskočil na záchod a do auta už nestihnul nastoupit. Pracovníci pumpy si ho všimli a zavolali policii, která pak auto vystopovala. Táta si celou dobu myslel, že pořád spí na zadní sedačce vedle mladšího bráchy.
1: Fajn.
2: V rychlosti mrkneme taky na dopravu. V Brně se bouralo v ulici Koliště, tak prosím vás, tady se hlásí zdržení, tak opatrně. Stejně tak jako Jablonec, na dně jsou dva osobáky v sobě, a to v ulici Podhorská. No a D35, 244. kilometr na trase Mohelnice a Lipník nad Bečvou, tak tady se hlásí neprůjezdný pravý jízdní pruh.
4: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Music Boost.

Sociální sítě dneska řeší vlasy Donalda Trumpa, jo. Jsou prej víc blond než normálně. A to jsou přesně ty chvíle, kdy já si říkám, že vlastně se asi jako společnost dost nudíme. Že vlastně neřešíme výroky Donalda Trumpa, ale jeho kadeřníka. A to je vlastně fascinující. Startuje nám další hodina Music Boostu. Máme 5 minutek po 11, tak jdem na ten playlist. Music Boost. Tohle už Kygo, One Republic i Chasing Paradise.

0: Dave taky Thames, jejich Rain Dance. Úterní dopoledne na fajnu. Máme tady politickou kauzu letošního roku. Já prostě miluju to, když se na sociálkách řeší nedůležitý věci. Nějakým způsobem mě to uklidňuje a nevím proč. Donald Trump přijel do New Jersey v pátek a místo politiky se řeší jeho vlasy. Jeho legendární blond oranžová hříva totiž na některých fotkách tak trošku nějak jako stmavla, jo? Vlastně na těch fotkách, když se na to podíváte, tak ty vlasy jsou prostě spíš jako tmavě hnědý. Sociální sítě tím pádem začaly teď pátrat, jestli Trump změnil barvu kadeřínka, anebo prostě jenom fotografovi došla nějaká správná expozice. Každopádně, jestli chtěl Donald Trump dokázat, že jeho účes není paruka, protože to se taky už dlouho docela řeší, mohl si podle mě těžko vybrat lepší způsob, jak vyvolat další pochybnosti, protože je toho úplně plný internet. A jestli je to prostě nový odstín, nevíme. Nevíme. Donald Trump se k tomu ještě nevyjádřil, možná to byl i záměr. Jisté máme ale jenom jedno, že Trumpovy vlasy mají teď momentálně větší zápletku než celá americká politika. No, je to fascinující.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle.

0: playlistu Fajn Rádia dohrála Dua Lipa Don't Start Now. Přesně 10 minutek do půl 12. No a opět připomínám, že 19. května 2027 se do Prahy vrací Sombr. Lístky už jsou týden v prodeji, to znamená, jestli se o to nechcete ochudit, nechcete o to přijít, tak si ten svůj tiket prostě sežeňte. Sombr jeho Homeworker, to je song, který si za chvilku budeme dávat, bude to taková menší ochutnávka pro vás, pro všechny, kteří třeba ještě přemýšlíte, jestli na Sombra prostě dorazit. Myslím si, že by to mohla být chyba. A jestli se vám to prostě nehodí, nemůžete, máte k tomu prostě svůj jasný argument, jasný důvod, tak se ho dáme prostě v playlistu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Okay, ready? Nejlepší playlist. Nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
4: Duh.
3: Jo, posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajem.
2: Tohle je Fajn.
4: My station. Yeah.
1: Fajn rádio. Prostě hity.

Power on me, Dermot Kennedy. Over me. A to, co si v Music Boostu na Fajnu dneska 100% ještě musíme říct, je, že se chystá třetí řada Zrádců. Ona už je teda mega nachystaná, jo? Už se už jenom promuje. A já si myslím, že jestli nám letos něco nesmí uniknout z nějaký reality show, tak to není jenom Love Island, teď je to jenom Superstar. Jsou to i Zrádci, protože to vypadá fakt mega dobře. Letos by údajně měla být bez celebrit a na hrad Křivoklad by mělo zamířit 16 běžných soutěžících. Prosím vás, už jsou další hráči zase venku, jo? Vždycky oni to dělají postupně. To znamená, mrkněte se na to. Je to docela zajímavé. Je tam třeba nějaký Adam, který 10 let vyjednával o propuštění lidí unesených v zahraničí. To si myslím, že bude velký hráč. Lovec pašeráku Tomáš, taky nějaká psycholožka Anastázie, realitní makléřka, vědec, profesorka, obchodní zástupce, social media manažer. Prostě jsou tam jako různí lidé a letošní řada má něco jako něco víc, než měly ty předchozí. A mně se u Zrádců fakt líbí to, že jakoby rostou, že jdou dopředu. Že to není pořád to samý, že každý rok se jako těšíme na něco novýho. Vždycky nás to překvapí. Nový díly budou dostupný od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě. Takže tohle si zapište do kalendářů, protože tohle se vyplatí sledovat.

0: Music Boost. Music Boost. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio. Prostě

0: Fajn Radio. Fajn. Sleduj nás na Instagramu. Fajn. Fajn Radio.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

lavitaj, lavitaj, lavitaj, tohle je Bella Kay. I only love it, cause it's you. Která nám právě teď na Fajnu dohrála. Dnešek je takový jeden z posledních horkých dní. Samo mě to dneska překvapilo, že se dostaneme nad 30 stupňů. Ještě teď vlastně 8.9. hustý. Prej za to ale může nějaký horký vzduch z Afriky, jo? Takže děkujeme, že jste nám ho kousek poslali a my si můžeme užít ještě tyhle poslední střípky z léta. To znamená, pojďme toho dneska lidi využít. Dneska je opravdu 32 stupňů Celsia, to už se možná nestane. Možná letos už vůbec. Pojďme s tím teda naložit, co teda, jako ledová káva ještě, nějaká procházka večerní, no, nějaký randíčko, nějaká, hele, dneska stíháte ještě takovou letní lásku zažít. Jestli jste ji nedali, tak ještě stíháte. Fajn.

0: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na Šumavě už několik let do půdy unikají nebezpečné chemikálie. Ministr životního prostředí Červený tvrdí, že jde o pozůstatky z vojenského výcvikového prostoru. Co přesně ale do půdy uniká, zatím není jasný. Filip Turek totiž nejdřív tvrdil, že jde o bojový plyn iperit, potom iperit opravil na fosgen a nakonec tvrzení znovu opravil tak, že jde o látky, které by se ve fosgen měnily až v případě požáru. Představa, že je dneska každý druhý závislej na telefonu, je podle novýho českého výzkumu dost mimo. Skutečnou dlouhodobou digitální závislost má totiž jen zhruba 1% dospělejch. Častější je prý spíš to, že to s technologiema přeháníme třeba ve stresových obdobích, ale po čase se většina lidí zase vrátí do normálu. A maďarský lukostřelec překonal skoro 30 let starý světový rekord. 60-letý Josef Mónus vystřelil na soutěži v Nevadě šíp do vzdálenosti 1063 metrů, čímž dosavadní rekord překonal o 80 cm. Rekordní šíp byl navíc ze všech šesti, který vystřelil, nalezený až jako poslední.
3: Fajn. Mrkneme se v rychlosti na dopravu. D2, 10. kilometr na trase Lanžot a Brno. Tady se hlásí, prosím vás, nehoda nákladního vozidla, takže počítejte se zdržením. Stejně jako v Praze, v ulici Komárovská, tady se taky bouralo. No a Praha hlásí ještě ulici Štrútova. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností.
4: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Music Boost.
5: Music Boost.
6: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Poslední hodina, kterou si dneska dáme společně právě teď, startuje 12 hodin 4 minutky k tomu, kafe do ruky, dobrou náladu k tomu a jdeme na to. Eva Farná, taky Ray, její Where is my husband, anebo právě teď Kit Loray, Justin Bieber a jejich Stay. Tak hezký odpoledne.
0: Music Boost.

0: Your husband is coming.
1: Na Fajnu dohrává Ray, která opět hledá svého manžela. Where is my husband? Tohle je dnešní Music Boost. Představte si lavičku, která je tak velká, že si do ní spíš chcete lehnout, než sednout. V Praze na Náplavce budeme moct od druhé poloviny října vyjídat 25 nových laviček. Narazíte taky možná na dramatické titulky v novinách 25 laviček. 5 milionů korun. No já jsem zase udělala tu chybu tu, no možná to nebyla chyba, ale chtěla jsem se pobavit, že jsem otevřela komentáře pod tímto článkem a musím říct, že jsem se opět zasmála, protože vidět rozčílený Čechy, jak řeší to, jak to zase je moc drahý a stalo to hodně peněz a různě tam řeší, no lavička vyjde v průměru na tolik a tolik. Jenže si málo kdo už zjistí a přečte si celý článek, že ty lavičky jsou obrovský a jsou z masivního dubu. Jo, fakt jsou velký. To znamená, tam neřešíme jenom jako obyčejnou lavičku, řeší se asi i odvoz těch starých, betonování, převoz a tak dále, materiál, práce, všechno dohromady prostě. To znamená, ano, stálo to pravděpodobně 5 milionů korun, ale Náplavka bude mít 25 obrovských laviček. A kdo z vás chodíte na tu Náplavku, tak víte, že tohle je jako problém, že není kam si sednout. Takže mě je jedno, kolik to stálo. Já si chci sednout a myslím si, že Praha udělala prostě dobře. A jestli nejste z Prahy, ale bude vás zajímat to vidět, tak si udělejte výlet.

0: That's So True dohrává na fajnu Gracie Abrams. No za chvilku, protože to chce trošku něco tanečnějšího. Tak si dáme Waterfalls od Jamesa Hypa. Taková taneční klubovka. Vyšla před rokem. Slyšíte tam zpěváka Sam Harpera, producent Bobby Hervey. Je to vlastně song o uvolnění, dobrý energii, ztrátě kontroly a užívání si přítomného okamžiku. A to si myslím, že to úterý prostě potřebuje. To se i zaslouží.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex s ex je jako hrabace v odpadkovém koši. Možná tam najdeš něco, co jsi hledal, ale smrdí to.
1: Posloucháš Fajn.

Chemical Brothers. Jejich Go. Takhle zní dnešní odpoledne na Fajnu a takhle ještě chvilku bude znít. Teda aspoň konkrétně se mnou. Za chvilku to společně zabalíme, protože už dorazila do práce Kristýnka, která mě vystřídá na následující 4 hodiny. Dáme si ale ještě Shane, taky Zaytig, Trampola.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 8 minutek do jedné odpoledne. Ideální čas říct si pápa. Já vám děkuji za dnešní 4 společné hodiny, dali jsme čas dopoledne, taky čas odpoledne. Teď ale pokračujete s Kristinkou a hlavně s naším playlistem Fajn Rádia. Kristinka, prosím vás, ve studiu už je. Teď tady lepila, asi chce novou výzdobu, teď máme vylepeného Viktora Šína přesně takhle naproti sobě. To znamená, docela zajímavé je to. Vy vysíláte a naproti vám prostě stojí Viktor Šín. Vypadá to jako věrohodně, jo? Jako kdyby tady opravdu stál, takže my tady ode dneška budeme s Viktorem. Tak děkuju za to, že jste poslouchali a poslouchat budete i dál a zítra 9.00 odstartujeme opět Music Boost. Tak naslyšenou a pamatujte, zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Boost.

0: Metro DJ.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Na internetu je hodně věcí.
12: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
11: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
12: Instagram, TikTok, YouTube.
11: Sleduj Fajn.
13: Spočasí je tady, Rusnička. Kristýna vám hlásí, že dneska je nádherně. Je tam vedro 28 až 32 stupňů přes den, na severu 26 až 29, takže je to velice podobný. Normálně máme zase na chvilku pravý léto, nějaký větřík, ale úplně slabounkej. Srážky? Žádný. Je prostě krásně. Čas na nějaký studený drink a opalovačku.
12: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
11: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
12: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Na hodinkách 2 minuty po jedný, to je čas, abychom se s Matějem dozvěděli, kde se co děje.
14: Ministr životního prostředí Červený označil únik nebezpečných látek v Národním parku Šumava za katastrofu. Na místě se našlo 1000 tun kontaminovaný zeminy a 200 sudů s nebezpečnýma chemikáliema. Zmocněnec pro klima Turek nejdříve tvrdil, že jde o bojový plyn Iperit, Červený teď ale upřesnil, že jde o rtuť a arzen. Sanace má trvat až do roku 2028 a vyjít skoro na 200 milionů korun. Je to další den a s ním i další stát, který si chce Donald Trump přivlastnit. Na Truth Social sdílel mapu, kde je Island spolu s Kanadou, Grónskem nebo Mexikem překrytej americkou vlajkou a označený jako součást USA. Islandská ministryně zahraničí si kvůli tomu okamžitě předvolala amerického velvyslance. A Snoop Dogg nabízí práci snů. Rapper hledá pro svoji značku člověka, který bude ochutnávat zmrzliny, sledovat nový trendy a hledat inspiraci pro další příchutě. Práce je na 3 měsíce a přihlásit se můžou lidi odkudkoliv na světě. Zkušenosti z gastronomie k tomu nejsou potřeba. Ochutnávačům zmrzliny, který si vybere, nabízí $10,000 měsíčně.
12: Fajn.
13: A jak nám to frčí na silnicích? Máme tady nehodu na jižní spojce v Praze. Tam jsou 2 havarovaná auta a je neprůjezdný celý pravý jízdní pruh. Takže bacha na to. Další nehodu máme taky na Pražském okruhu. Tam očekávejte zdržení. Je tam teda úplně konkrétně asi odstavený auto jenom, což není tak hrozný, ale prostě bacha na to. D1, 212. kilometr, další porouchaný auto. Nějak se s nima roztrhl pytel, tak si dávejte bacha. No a potom v Brně máme v ulici Jedovnická na silnici nějaký předmět, nějakou desku. Tak jenom, abyste do ní nenarazili.
15: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
13: Krásný úterní odpoledne. Opět se slyšíme v odpoledne. Ano, tak jak to má být. Tohle je warm-up s Kristý. A jak říkala Aja, taky trošku s Viktorem Šínem, který nám teď zlepšuje čas ve studiu. A já jsem si říkala, že bych vám doporučila, abyste si taky v kanclu vylepili někoho, koho máte rádi, protože to rozhodně funguje, zlepšuje den. Klidně si vylepte mě, jo, i v pohodě. Pojďme už radši na song. Já jsem dneska nějaká přehnaně vtipná. První track Nico Santos, Human Being. Pojďme odpálit úterní party.

Benson Boone prostě umí songy, které vás chytnou za srdce. Tohle byl jeden z nich, The Time of My Life. A pokud jste takhle při úterním odpoledni už stihli dneska udělat nějaký přešlap, tak věřte, že teď se budete cítit jak Albert Einstein. Sociální sítě totiž oblečelo video jedné ženské v Americe, která prostě přijela v Tesle na benzínku a sebevědomě vzala tankovací pistoli s benzínem. Začala zběsile obcházet auto a hledat nádrž. No a když ji nenašla, nezaváhala, narvala tu pistoli přímo k nabíjecímu konektoru na elektriku a začala to tam lejt hlava nehlava. Benzín stříkal po zemi, řidiči na ní v panice troubili a řvali z oken, ale ona prostě pořád dál tankovala. A teď pozor, jo, já sama jsem blondýna, takže bych si z tohohle moc neměla dělat srandu, asi bych si dokázala představit, že se mi něco podobného taky stane, ale když jí to tam vytejkalo a neteklo to dovnitř do toho auta, tak už jí to přece muselo připadat podezřelý. Chudák Elon Musk, ten si musel ťukat na hlavu. Nicméně, mě zajímá, jestli jste někdy takhle na veřejnosti viděli někoho dělat nějakou šílenou blbost, že jste si taky ťukali na čelo a říkali jste si, ten člověk snad není normální, protože v tenhle moment asi nezbývá nic jiného. Nicméně věřím, že nám to trošku zlepšilo den, tak mi napište, jestli vy máte taky nějaký takovýhle blondětý historky. 724634634. Pojďme se společně trošku zasmát. Teď už ale Kelly Love, jejich Tied Up.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Tleskali ste, doufám, do rytmu Fastboy Topic Forget You. Tahle party pecka s docela smutným textem, ale o tom jindy. Teď se pojďme podívat tady na fajnou na vaše odpovědi, protože jsem se ptala, jestli jste někdy viděli někoho, kdo měl fakt blondětej moment, anebo jestli jste ho měli i vy. Prostě, že jste udělali nějakou blbost. No a máme tady takový zprávy, třeba tady Mikrák píše... Aha, teď se mi to nenačetlo, už se to načetlo. Já jsem se jednou snažil vlézt do cizího auta. Říkal jsem si, co tam dělá ten energy drink, vždyť já je skoro nepiju. Dvakrát jsem zatáhl zakliku, no a došlo mi, že to není moje auto. Stalo o 50 metrů dál. Jo, tak komu se tohle nikdy nestalo, že jo? Taky už jsem se takhle dobejvala párkrát do cizího auta. No, tak co k tomu dodat? No a René píše, ahoj Kristý, paní v Americe asi neví, že starou Teslu novým kouskům nenaučí. Já jsem osobně viděl na pumpě, jak ženská tankovala benzín do vozu, který byl na bezolovnatý benzín, úzká tankovací pistole, ale vzala pistoli tlustou a protože jí to nešlo strčit dovnitř, tak to zmáčkla a z dálky to tam prala do otvoru nádrže. Benzín všude okolo, jen nemoc v nádrži. Tak jsem jí upozornila na to, co dělá, koukala jak vyvoraná myš, ale pochopila to. Tak důležitý, že to pochopila, to asi nebyla zas tak blondětá. Je potřeba zmínit, že já jsem taky blondětá, takže když si dělám tyhle vtípky, tak mě za to nemůžete soudit, jo? Nicméně, pojďme za chvilku na další song, já vám děkuju za zprávy. Další song bude Alex Warren, jeho Fever Dream, tak za chvilku.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu.

0: Fajn. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Music.
4: Fine.

ve svém hitu Dance No More vyzývá všechny, aby víc tančili, takže doufám, že jste tančili takhle v úterý odpoledne. A pokud když jedete na dovolenou, tak jenom marně hledáte ty slova v tom daném cizím jazyce, ačkoliv máte v telefonu spousta aplikací na učení cizích jazyků, tak tohle bude něco pro vás. Vyšla totiž nová studie, která ukazuje, že sice můžete na těchto apkách trávit stovky dní v kuse, sbírat virtuální bodíky za to, že jste se naučili další lekci, jo, gratulujem, ale potom, když jste někde v realitě, tak vám to tu plynulou mluvu prostě nedá. A já s tím souhlasím, protože když jsem se nad tím tak zamyslela, co reálně naučilo cizí jazyk mě, to nebyly hodiny ve škole, nebyly to ani aplikace, ale byly to necenzurované písničky. Mělo to teda svý temné stránky, protože když jsem zpívala na rodinných oslavách nebo machrovala tím, že umím třeba tuhle větu ve francouzštině. Vule vokuše avec moi, jo, když se vás 13-letá holka ptá, jestli s ní nepůjdete štípat dříví, není to úplně ideální znalost jazyka, ale něco jsem uměla. Nebo potom v angličtině, třeba text od Rihany. Rihana tady zpívá o bičích a řetězech. V tom věku podle mě jediný řetěz, který jsem znala, byl ten na kole. Ale tak nevadí, napište mi, co naučilo nejlíp cizí jazyk vás. Co vám nejvíc pomohlo naučit se cizí jazyk? Taky to byla hudba, nebo ty aplikace, nebo snad škola? Napište mi na 724-634-634, dáme si tady vlastně i takový tipy, jak se naučit cizí jazyk. Tak jo, pište. A teď už Lola Young, její mesi, protože všichni jsme někdy trošku mesi.

Mars má tu super schopnost, že vás svýma písničkama buď naprosto rozbrečí, a nebo vám dá pocit, že je všechno zalitý sluncem. Tohle naštěstí byla ta druhá možnost, I Just Might. Tenhle song právě dohrál na Fajnu. No a my se pojďme podívat na vaše triky, co vám nejvíc pomohlo naučit se cizí jazyky. Carlos píše, já jediný, co jsem po 4 letech na střední uměl anglicky, bylo maximálně how do you do až na půdu. Co pomohlo, byl rok v Anglii, kde člověku nic jiného nezbývá. A na tom se tady docela shodujete, že pobyt v zahraničí pomáhá nejlíp, to stejný píše René. Za mě je nejlepší žít v zemi, kde se tím jazykem mluví. Když to nejde, tak aspoň poslouchat muziku, jak jsem říkala, a koukat na televizi v tomhle jazyce. To je podle mě nejlepší, takže zvládneš za rok to, co by si ve škole řešila 3, 4 až 6 let. Pak píše taky Michal, ale se mnou nespolupracuje telefon, takže to se zatím nedozvíme. A Léňa. Léňa píše, ahoj Týnko, mě můj syn naučil, protože on mě tak krásně pochválí, když umím nějaká nová slova a jednoduše to ocení, tak mě to vždycky zahřeje u srdíčka. To je krásný. No a teď ještě jedna čerstvá zpráva. Ahoj, já jsem se třeba naučil angličtinu z hraní videoher, píše Dominik. To je super tip, to jsme zapomněli zmínit, ale 100% to taky může pomoct. I když nevím, jestli pak člověk jenom neříká good game, goat, win a takový slova. Každopádně děkuju vám za zprávy, good game, well played, dobře jste to se mnou sehráli. No a za chvilku si pustíme třeba Tame Impala, Genie, jejich Drákula.

0: Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.

Ladíte fajn 13.50 a tohle byla Tiffany Iris se songem Vertigo. Je krásně, venku nádherně a pokud večer plánujete někam vyrazit na pár pivek, ale chcete ušetřit za taxíka, mám pro vás tip, nebo spíš antitip. Tohle, prosím vás, doma neskoušejte. Na Brněnsku totiž jeden chlapík vyřešil letní návrat z hospody po svým. Nejdřív se zlil na skoro 2 promile a domů se potom odhodlal jet na koni. Jenže, jak asi tušíte, plán měl docela trhliny. Nejdřív z toho zvířete slavnostně zahučel do škarpy a rozbil si hlavu. No a když se potom zmateně motal po vsi, zatímco toho koně vedl vedle sebe, tak zahlídl policejní hlídku. No a v opilý hlavě ho nenapadlo nic lepšího, než začít ujíždět, protože jak na sebe upoutat pozornost, když jedou kolem policajti, rozhodně takhle. Takže se zahrál na Vinetu a naskočil a vydal se přes kukuřičný pole. Já si jenom představuju tu scénu, jak se za ním ty policajti vydají. No, honí ho, kuň sválá jak o život. Samozřejmě ho policajti dostihli, dýchl teda týpek 1,8 promile a kuň ten byl oficiálně jediný střízlivý účastník téhle jihomoravské honičky. Každopádně připomínám, jestli máte dneska v plánu, protože je krásně vyrazit někam na drinčík, tak radši obětujte tu 500 za Uber. Ušetříte si rozbitou hlavu a taky ostudu na celém internetu.

0: Úterky a začátky týdne jsou náročný, ale s dobrou hudbou jsou vždycky lepší. A tohle byl jeden z těch songů. Temper City, Self Aware. A my samozřejmě pokračujeme v úterní party, která vám má zlepšit náladu, dodat motivaci, dodat energii, zpívat, tančit. Však to znáte. Mezitím si dáme zprávy s Matějem, potom ale zase zpět k hudbě. Třeba Loot Matafix, Big City Life nebo Zara Larsson a Lush Life. Samý hity na cestě. Tak rozhodně zůstaňte tady na fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBronx.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
3: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
10: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
10: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
10: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Přesný jak švýcarský hodinky. Máme 2 hodiny odpoledne a 21 vteřin, takže Mati je tady, aby vám řekl, co se děje.
11: Andrej Babiš je pořád v potenciálním střetu zájmů, uvedla Evropská komise. Jeho svěřenský fond situaci podle ní neřeší dostatečně. Brusel kvůli tomu pozastavil Agrofertu proplácení části evropských dotací. Babiš ale tvrdí, že ho postoj komise nezajímá, Agrofert nevlastní a žádný prospěch z něj nemá. Princ Harry a jeho manželka Meghan se po návratu do Británie do královské rodiny nevracejí. Král Karel III. Oficiálně potvrdil, že dál zůstávají neaktivníma členama a nebudou vykonávat žádný oficiální povinnosti. Jejich charitativní aktivity jsou navíc čistě soukromí a dvojice nemá právo ani na oslovení titulem královská výsost. A jeden španělský táta zapomněl 10letýho syna na benzínce a ujel mu 140 kiláků daleko. Kluk si během zastávky odskočil na záchod a do auta už nestihnul nastoupit. Pracovníci pumpy si ho všimli a zavolali policii, která pak auto vystupovala. Táta si přitom celou dobu myslel, že pořád spí na zadní sedačce vedle mladšího bráchy.
1: Fajn.
0: Úterní party s Fine Warmupem a se mnou s Kristý, s mojí maličkostí, takže to pojďme rozjet. Druhá hoďka před náma, kde si povíme třeba to, proč vám možná nejde už několik let zhubnout a co jste možná doteď netušili. Já jsem sama v šoku, ale o tom až za chviličku, teď pojďme na první track. Loot, Matafix, Big City Life.
2: Oh!

Michael Jackson, jeho Billie Jean, to je písnička, jejíž text znají úplně všichni od 0 do 100 let, takže doufám, že jste zpívali, ale teďkon nás trošku jako národ rozdělím na dva tábory. Spíte v noci jako Drákula v absolutní tmě, nebo potřebujete v ložnici diskotéku blikajících kontrolek, aby na vás náhodou nepřišel nějaký duch nebo bubák? Vyšla totiž nová studie o tom, že spát u zapnutý televize nebo se světýlkama je totální past. Hlavně pro náš metabolismus, protože světlo nám v noci rozhází tělesný rytmus a to tělo přepne místo do regenerace, do režimu hele, svítí se, no tak začneme ukládat tuk na zimu. Výsledkem je pak vyšší riziko obezity a unavený metabolismus a organismus a mně to úplně celý najednou došlo. Když jsem studovala ve Francii, tak tam všichni stahovali na noc rolety tak nekompromisně, že v ložnici fakt byla tma jako v hrobce. Žádná škvírka, absolutní černota. A já jsem celou dobu žila v představě, že Francouzi jsou hubený díky tomu, že chodějí, jedí malý porce, ale ne, teď už víme, odkud vítr fouká. Oni prostě spějí v absolutní tmě. Tak mi napište vy, spíte v absolutní tmě nebo máte taky světýlka? 724-634-634. No a třeba zjistíme, že tady ta studie je úplná blbost, anebo naopak, že to je pravda. A já teda dneska asi zkusím spát bez světýlek.

0: rozjet odpoledne než s Kelinem a Steinem. Vítej mezi náma, ale my se teď podíváme na to, jestli můžete vítat ve stejném týmu jako já, když jde o spaní, protože probíráme, jestli spíte se světlem nebo ne. Mikrák píše, já jsem určitě tábor Drákula, to znamená, že spí bez světla, ale neříkám, že neumím usnout u televize. No ale naopak, Zuzka píše, zdravím, jelikož neusnu bez nějakého hluku v pozadí, tak mi celou noc na tabletu jede seriál. A za poslední půl rok jsem nabrala cca 10 kilo. Tak vidíte, není to náhoda, ta studie má možná pravdu, možná prostě musíme vypnout ty světla, jinak budem furt nabírat. Bacha na to. Každopádně díky za zprávy, díky, že jste to se mnou sdíleli a víte dneska, co máte dělat. Spát bez světla. Teď ale ještě světlo posíláme do vašich duší, protože si za chvilku pustíme Milky Mulgrap, Just the way you are. Totálně pozitivní banger, tak za chvilku tady na Fajnu.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
1: Sleduj Fajn. Fajn.
5: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: All the hits.

Ego, Kill It, Griffin, tohle trio, který jsme nevěděli, že potřebujeme, ale rozhodně jsme ho potřebovali. Save my love. A já doufám, že v půl třetí odpoledne už jste po obědě, protože teď chci takovou, no, chci, abyste si představili, že jste právě na záchodě. Teda takhle, jo, nepředstavujte si to úplně doslova, já bych nerada měla na svědomí nějakou nehodu, ale teď vážně, představte si, že spláchnete a bezmocně sledujete, jak se tam splachuje a v tom víru mizí úplně ta nejdražší věc, kterou máte. To znělo asi taky trošku divně. Záleží, co jíte po večerech. Nevím, jestli máte doma nějaký drahý kaviár k večeři. No pojďme dál. Ale jde o to, že takovejhle příběh se stal teď v New Yorku jedný holce ve vlaku. Protože šla na záchod, kde netekla voda, no a jak si papírovýma ubrouskama snažila utřít mejdlo z rukou, tak si stáhla z prstu i snubní prstýnek. No a hádejte co? Udělal žuch přímo do mísy. A nebyl to nějaký prstýnek bižu za pár stovek z e-shopu, ale rodinný klenot z roku 1905 se společnýma iniciálama s jejím manželem. No jenomže železničáři ty nastoupili jako superhrdinové, odpojili celý vagon, začali prohledávat tu velkou odpadní nádrž pod vlakem, což teda je místo, kam by se asi většina z nás nepodívala, ani kdyby nám za to platili miliony. No ale stal se zázrak, prsten našli. Slečně ho teda vrátili asi naložený v 10 litrech Sava, ale rodinná krize byla zažehnaná. Mě ale zajímá, jestli vám někdy něco takhle spadlo do záchoda a hlavně, jak jste to řešili? Šli jste do té záchranné akce holou rukou, nebo jste se navždycky s tou věcí rozloučili? Protože já bych asi volila tu druhou možnost. Napište mi, spadlo vám někdy něco do záchoda? 724 634 634, dobrou chuť.

0: úterní odpoledne na Fajnu a my jsme si teď prospěvovali společně se Sombrem a jeho hitem Homewrecker. Ale teď už si budeme prospěvovat o trošku méně, protože se pojďme podívat na vaše odpovědi. Ptala jsem se vás, co vám spadlo do záchoda. Marek píše, ahoj, mě tam spadlo bezdrátový sluchátko přímo z ucha, zrovna když jsem se předklonil spláchnout. Jedno v uchu hrálo, z mísy se ozval tlumenej podcast. Vytáhl jsem ho kleštěma na grilování, to ale... Jste zničil sluchátka i kleště na grilování. To je podle mě dvojitá ztráta. Ale dobře, jestli zachránilo se sluchátko, tak asi v pohodě, bereme. Pak tady máme další zprávu. Několikrát mi do záchodu spadl tampon, když byl zabalený, tak dobrý, horší, když už byl rozbalený. Opět opakuju dobrou chuť, omlouvám se, pokud jste ještě někdo nedoobědvali. Pojďme si radši pustit písničku. Za chvilku Maneskin, jejich Begin, tady na Fajnu.
1: Máš rád novou hudbu? Fajn Fresh Radio. Poslouchej online. Fajn Radio. Fajn Radio. Prostě hity.

Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.

Rix a Faithless a jejich New Religion. Totální party pecka, takže já doufám, že vy už jste rozjeli party a teďkon společně na fajnu pošleme vzkaz všem lidem, který vám nikdy v životě nevěřili a který vás podceňovali. Věděli jste totiž, že malou Shakiru kdysi vyhodili ze sboru a víte, co jí ten učitel řekl? Že nemůže zpívat, protože mečí jako koza. Chápete to, malá holčička chce zpívat a nějaký její chlápek, který si myslí, že má autoritu, jí řekne, že ta holčička zní jako hospodářský zvíře na pastvě. Ale co udělal Shakira? Myslíme si, že to zabalila? No samozřejmě, že ne, ani náhodou. Ona prostě vzala tohle svoje legendární kozí zpívání, začala k tomu vrtět bokama, no a prodala přes 100 milionů desek po celém světě. A ten učitel? Já si myslím, že ten učitel si dneska někde v důchoďáku zpívá vaka vaka a vždycky brečí, když začne fotbalovej šampionát světový. Takže tohle je dneska takový naše motivační okýnko. Až vám zas nějaký hejtr, šéf v kanclu nebo bývalý kluk bude tvrdit, že jste divný, moc hlasitý nebo já nevím, mečíte mimo rytmus, vzpomeňte si na Shakiru. Jo, to vám dodá vždycky sebevědomí a udělejte si z toho přednost. Teď už ale Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

Kdo by to byl řekl, že když se spojí Martin Garrix a Ed Sheeran, tak vznikne něco tak dokonalého jako song Repeat It. Takže ideální písnička na zakončení naší už druhý společný hoďky, jo, umím počítat, takže ještě dvě před náma. Nebojte se, tahle party nikdy nekončí, vlak jede dál. To znamená, mezi tím si pustíme počasí, teda pustíme, já vám ho povím. Ano, zahraju si na rozničku, potom vám Adam řekne zprávy, potom vám řeknu dopravu a potom jdeme zase zpátky tančit. Třeba Raven Lenny, Rex Orange County, jejich Love Me Not, nebo si taky zaspíváme společně s Joeem a jeho End of Beginning. Tak rozhodně zůstaňte tady, na fajnou.

0: fajn. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Rosnička je tady, pojďme se vrknout na počasí. Dneska je vedro, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. To je jak kdyby byl červenec nebo srpen, ale užijte si to, protože následující dny nás čeká, chystá se na nás nějaký ochlazení, studená fronta, sem tam nějaký přehánky, deštíky, bouřky, ale dneska pršet nebude, takže dneska se budete všichni smažit ve výhni. Rozhodně si neberte ani bundy, ani mikiny, je to zbytečný.
3: Fajn. Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Český 15-letý žáci se v testech PISA zhoršili. Nejvíc jim klesly čtenářské dovednosti. Menší propad pak zaznamenali v matice a přírodovědě. Česko ale pořád zůstává nad průměrem zemí OECD. Nově se testovalo taky řešení problémů v digitálním prostředí, kde si český žáci vedli taky nadprůměrně. Bývalej šéf Formule 1 Bernie Eccleston měl problém na portugalském letišti. 95-letý miliardář tam ve svém soukromém letadle nelegálně vezl brokovnici. Policie ho proto na několik hodin zadržela. Eccleston tvrdí, že ji vezl ze Švýcarska kvůli rekreační střelbě. Případ se teď řeší s portugalskýma úřadama. Donald Trump překvapil nezvykle tmavou kšticí. Když v pátek vystoupil z prezidentského speciálu v New Jersey, jeho obvykle blond vlasy působily o hodně tmavší. Změny si všimli fotografové i lidi na sociálních sítích. Bílý dům zatím nevysvětlil, proč Trump tentokrát vypadal jinak.
3: Fajn.
5: Krem na silnice začalo být zase hezky dneska, takže to znamená, že vy cyklisti, motorkáři a máme tady už bohužel nějaký nehody, tak jenom upozorňuji, ať si dáváte bacha, koukáte nejenom na okolní auta, ale i cyklisty a motorkáře, protože havárie cyklisty je třeba v ulici Kuchařovická ve Znojmě a překáží to na Vazovce, takže opatrně, stejně tak v Pardubicích v obci Chvaletice, takže u Pardubic v ulici Paleckýho máme havárii motorky, zase opatrně, no a potom máme klasicky nehody. Třeba D1, tam 209. kilometr, tam je porouchaný vozidlo, potom v Ostravě v ulici Mariánskohorská dvě havarovaný vozidla, osobáky a překážejí na vozovce. Jezděte opatrně, koukejte kolem sebe.
7: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
5: Úterní odpoledne na Fajnu znamená stejně jako každý den to samý. To znamená party, kterou rozjedeme už za chviličku opět s hudbou. Taky si povíme, možná vám trošku změním život, protože si povíme, co dělat, když vás někdo naštve. A ne, není to rozkopat nejbližší věc, takže bacha na to, ale o tom aj za chviličku. Zůstaňte se mnou, pojďme na první track. Revin, Lenny, Rex, Orange County, Love Me Not.

Joe navodil pohodovou atmosféru společně se songem End of Beginning tady na Fajnu. A kolikrát za tenhle týden už jste měli chuť někoho prohodit v otevřeným oknem, nebo možná zavřeným. Já vím, je teprve úterý, ale i tak věřím, že to číslo nebude úplně malý, takže zhluboka dejchejte nádech, výdech, protože to, co děláte pro uklidnění, vám pravděpodobně spíš přikládá pod kotel. Celý rok většina lidí žije v tom, že když máte rudo před očima, tak je nejlepší jít ten vztek vybít. Jít se vyboxovat, zvedat těžký váhy, sprintovat nebo bušit do polštáře. Jenomže chyba podle výzkumu je jakákoliv aktivita, co nám vyžene tep nahoru, trošku nepříznivá, protože ten vztek akorát prodlouží a ještě víc přileje olej do ohně. A to samý platí o tom, když si ten konflikt pořád dokola rekapitulujeme v hlavě a vymýšlíme, jakou hustou větu jsme tomu člověku měli ještě do toho obličeje vpálit. Ale co naopak funguje? Totální nuda. Sednout si, číst si knížku, zhluboka dechat. Já vím, teď máte chuť asi něco hodit po mně, protože ono, když vědci něco takového říkají, tak ono se jim to snadno píše. Ale zkuste někomu, kdo je fakt naštvaný, říct, ať si jde sednout do pozice lotosového květu a číst si encyklopedii. To asi nebude fungovat, že? To spíš, abyste pak ještě nedostali ránu vy. Každopádně mi napište, co děláte, když vás něco naštve. Jak jdete ze sebe ten vztek dostat? Ať už jdete meditovat, anebo se jdete vybít do fitka, napište mi, jakou máte metodu vy. 724-634-634. Za mě vždycky funguje ty emoce vykřičet. Takže teď jdeme křičet společně s Olivií Rodrigo a jejím songem Stupid Song.

0: skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.

0: Konečně s Taylor Swift a jejím megahitem Shake It Off jsme ze sebe právě setřásli všechny starosti, všechny nervy, všechno, co nás štve, ale právě na to se teď jdeme podívat. Tady na Fajnu, ptala jsem se vás, co děláte, když vás něco naštve, jak se s tím vypořádáte. Mám tady zprávu, Mikrák píše, já si zařvu, zanadávám a pak jsem v pohodě. Michal píše, nejlepší je za mě box, pár dobrých ran do pytle je super vybití, anebo chodím sousedovi seniorovi pomáhat se dřevem na zimu. Nic nevyčistí hlavu líp. Tak ta druhá varianta zní lépe, minimálně podle té vědecké studie, kterou jsme tady společně rozebírali, ale potom mě trošku vyděsila tady nepodepsaná zpráva, kde stojí, zbiju sestru, když není doma, zbiju sebe. Tohle prosím vás nedoporučuji, nepraktikujte to, nikoho nebijte. Já nevím, jestli jste mě poslouchali, ale vědci říkají, že máme meditovat, pustit si vanu, knížku a ne nikoho mlátit, bušit, jo? Tak si to zapamatujme a když tak, tak to pojďme ještě vyspívat ty emoce s dalšíma písničkama, za chvilku třeba Loy Red Eyes nebo taky Teddy Swims The Door.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamů.
1: To nejlepší z TikToku.

Úterní odpoledne si zlepšujete s Fine Warm Upem s Kristý a taky s Teddy Swimsem, jeho The Door track, který nám právě dohrál, a mám pro vás jednu nevyžádanou radu. Pokud někdy budete chtít někomu jen tak z dobrý vůle poslat zvířátko, tak se ujistěte, že ten člověk o to zvíře má fakt zájem. Třeba o dikobraza. Dikobraz, jo, a nebavím se, prosím vás, o tom roztomilým bodlináčovi ze zoo, ale o tom, čemu se v angličtině říká deepik. Ale já tomu říkám hezky česky, poeticky dikobraz, vy víte, o čem mluvím, ruku na srdce, prsty pryč od spouště foťáku. Ministerstvo spravedlnosti totiž chystá novelu trestního zákoníku a za nevyžádanou spicy fotku v soukromých zprávách by mohl v krajním případě hrozit třeba až rok vězení natvrdo. Rozumíme tomu. Sedíte si v klidu někde na kafi, cinkne vám notifikace na Instagramu a místo toho, aby vám někdo poslal nějaký vtipný reelsko, tak vám pošle makro detail svýho rozkroku bez varování. A vy pak máte trauma na 3 dny dopředu. Takže teď konečně někoho napadlo, že posílat cizím lidem bez vyžádání tyhle fotky není úplně flirt, ale spíš vizuální terorismus. Takže za to opravdu můžete jít sedět. Foťáky teda nechte v kapse, galerii zamčenou a pojďte se mnou nazdílet, teda ne fotky, nechci dikobrazy tady ve zprávách, jo, ani žádnej, ale napište mi, jestli vám někdy někdo poslal takhle nějakou nevyžádanou fotku. 724-634-634, pojďte mi napsat, klidně se přiznejte, i jestli jste je posílali vy, já vás soudit nebudu, možná trošku, ne, ale zasněm se tomu spolu, teď mi napište, protože ještě to zatím není na vězení. Tak a k tomu si pustíme Hugla i Myla Angela, Ultra Nate a jejich Moving to the Sun.

0: si jako ženskou by to moc nevyděsilo, ale pánové, no. Tak děkuju za sdílení téhle zprávy i za sdílení teda foteček miminka. No a za chvilku další song. One Republic, Need Your Love. Když jsme u té lásky někdy, když nevíme, kde úplně skončila.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

nadejná česká zpěvačka Rugail a její track Pretty on Paper vás krásně takhle sklidnilo při úterním odpolední, ale teď vás zase možná rozhodím. Nechoďte totiž na první rande, dokud toho člověka neuvidíte nahýho. Já vím, tahle rada asi není úplně běžná a normálně vám ji nikdo nedá, ale přesně na tom je založený koncept Naked Attraction. Jo, tenhle pořad, tahle reality show se vrací s druhou řadou, která dorazí už v říjnu a princip je samozřejmě pořád stejný. Lidi si tam vybírají potenciální partnery podle toho, co vidí na jejich nahém těle. A teprve potom se řeší zbytek, charakter, koho by to zajímalo, že jo? Takže zatímco normálně před prvním rande třeba zkontrolujete Instagram, tady prostě rovnou přeskočíte na finální fázi. No a nová řada má být ještě větší, má tam být víc ženských účastnic, nový prostředí, speciální epizody a dokonce i dva charitativní díly s celebritama. Já jsem se vás původně chtěla zeptat, jakou celebritu byste v téhle show chtěli vidět, ale pak jsem si řekla, že je to možná trošku nebezpečná otázka a že terapie jsou dneska docela drahý.

0: doufám, že po téhle písničce vás úsměv naopak přepadl. Ne, že vás opustil, ale že ho máte do kořán, do široka. Prostě, že jste v dobrý náladě. Eva Farná, Perpetuum Mobile, uzavřela naší třetí společnou hoďku. Toto zase letí, ale nebojte, ještě jedna hodina téhle party před náma. Fajn warm-up jede dál. Mezitím si dáme s Adamem zprávičky, já vám pak povím něco o dopravě a pak zase zpátky k hudbě. Třeba Kian Ducro, I'll Be Waiting, nebo taky The Chemical Brothers, jejich Go. Pořádný pecky před náma, tak zůstaňte tady na Fajnu. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
1: Zábava, hudba a spousta překvapení.
2: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
1: Fajn.
2: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
4: Česko dál trápí sucho a rostliny jsou pod čím dál větším stresem. Půdní sucho teď zasahuje skoro celou Moravu a velkou část jižních Čech. Na jižní Moravě přitom rostliny za posledního půl roku trpěly nedostatkem vláhy 70% času, někde dokonce přes 90%. Z muzea slavného malíře Renoira ve Francii ukradli nejméně 4 umělecký díla. Dva zloději se do muzea dostali v noci, obrazy vyřezali z rámu a utekli ještě před příjezdem policie. Jedno z děl přitom při útěku ztratili. Hodnota ukradených obrazů se odhaduje na zhruba 218 milionů korun. Žirafa strčila hlavu přímo do autobusu plného turistů. Během safari v Thajsku ucejtila jídlo a protáhla krk otevřeným okýnkem až k jedný z pasažérek. Ta začala mega křičet, zatímco ostatní se jí mega smáli. Žirafa si nakonec vzala svačinu a zase odešla.
0: Fajn. Co nám říkají silnice? V Brně máme nehodu v ulici Jihlavská, je tam nehoda nákladňáku, který překáží v autě a bouchlo se to tam asi s osobákem. Cisterna a osobák, vypadá to prostě na takovouhle nepříjemnou nehodu, tak bacha na to. V Praze máme nehodu v ulici Počernická, dva osobáky to tam do sebe napálili, takže průjezd se zvýšenou opatrností, zase to překáží na vozovce. No a potom máme tady D10, 11. kilometr na trase Turnov, zase dvě havarovaná vozidla z Turnova do Prahy, zase to tam překáží, jezděte opatrně, jo, a pak tady jsou i varování zase nějaký cyklisti. Říkám, koukejte kolem sebe.
5: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.

odpoledne už máme skoro za náma. Jo, čtvrtá hodina odbyla a před náma čtvrtá poslední společná hodina dnešního dne se mnou s Kristý. Tyjo, to jsem skoro zarepovala. Mám pro vás takový randící témata. Říkala jsem si, že vám zlepším den, pak jsem si uvědomila, že to možná bude trošku traumatizující, ale rozhodně se mnou vydržte, protože to, co se zase děje v randící scéně a v dnešních vztazích, to překračuje všechny meze. Takže musíte mě podpořit, musíte tady v tom být se mnou, ale teď už pojďme na tu hudbu, u který ty emoce vybijem. Key and Crow je jeho první song. I'll be waiting. Krásná písnička.

Chemical Brothers vám dodali energii do zbytku úterka, ale teď si představte, že byste v práci řekli šéfovi, jo, já to udělám, já přijdu, no a potom byste postupně přestali odepisovat, nereagovali. V randění to má klasicky vznešený název. V randění existuje něco podobného, říká se tomu Caspering. Jo, podle toho animovaného přátelského ducha Kaspra, chápete? A spočívá to v tom, že dotyčnej nezmizí naráz, jak to všichni známe, ghosting, ale začne pomalu. Plíživě se vymazává ze života, odepisuje po 10 minutách, potom po 3 dnech, potom po týdnu. Schůzky ty ruší na poslední chvíli, ale pokaždý vám napíše, ale já tě opravdu hrozně chci vidět, jenom teďkon mám hrozný blázinec, ale určitě, určitě brzo někam zajdem. No a to kafe, to se samozřejmě neuskuteční ani v příštím životě. A mně na tom nepřijde přátelskýho teda absolutně nic, nevím, proč se to jmenuje pokaz pro vy přátelským duchovi, protože tohle není roztomilej bílej duch z pohádky. To je regulární démon ze záhrobí, který vás pomalu a metodicky přivádí k šílenství, protože když se tohle děje, tak vy pomalu začnete pochybovat i o svém vlastním rozumu. A já se ptám, proč? Proč má někdo potřebu někomu tvrdit, jak moc se chce vidět, když ví, že vlastně nechce a nemá moc zájem? To není jednodušší napsat, hele, bylo to fajn, ale už se asi vídat nechci? Místo toho se prostě natahuje tady ta agonie, hrajou si lidi na Kaspra, na duchy. No, nerozumím tomu. Jestli vy tomu rozumíte, tak mi to pojďte někdo prosím vysvětlit. Možná mám na to moc pomalý vedení a budu to potřebovat vysvětlit hodně polopaticky, ale budu ráda, pokud se zapojíte do této debaty. Napište mi na 724-634-634, jestli jste někdy takovou situaci zažili, že vám někdo postupně přestával dávat kontakt, protože vám to prostě nechtěl říct natvrdo, anebo jestli vy jste byli ten Kaspr. Tak, napište mi a já vám k tomu pustím song Naked Portugal The Man. Jejich Glide.

0: Nobody Soldier, tenhle track nám právě teď dohrál na fajnou 16.23 a my jsme se tady společně zaměřili na caspering, což je nový randící pojem, ano, jako bychom jich neměli dost, který říká, že existuje situace, že s váma někdo přestane udržovat kontakt, ale tak jako postupně, nezmizí hned, ale postupně. No a já jsem se vás ptala na vaše zkušenosti, ale normálně mě tady ghostnul náš pracovní telefon, jo, vybila se mu baterka, takže na vaše odpovědi si budeme muset ještě počkat, ale vidím, že jste psali, viděla jsem to, takže máte ještě čas psát. Jestli máte nějaké zkušenosti s Casperingem, hoďte mi to ještě do zpráv, mezi tím se ten telefon snad vzbudí, pokud mi teda nedal ghost na dobro. Já vám za to aspoň můžu nabídnout nějaký song Hurts Purple Disco Machine Wonderful Life, protože navzdory tady těm věcem, který se nám občas pokazají, je ten život přece jenom furt hezký. Aspoň máme co vyprávět.
1: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
1: Sleduj Fajn. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Lil Creepy.
3: It's Sabrina Carpenter.
4: Music. 5.

Perry Firework, tenhle song vám dodal poslední nutnou energii pro přežití tohodle dne zbytku úterý tady na Fajnu 4:30 a my konečně jdeme probrat vaše zkušenosti s Casperingem. Pro ty, co jste to neslyšeli, je to situace, kdy vám nějaký člověk pořád říká, že se s váma třeba ještě chce vidět, dává vám nějakou pozornost, ale postupně odebírá, až nakonec zmizí úplně. Není to jasný ghosting, ale postupnej. No a tady máme zprávu třeba od Michala, který píše, že se to děje běžně. Mně osobně je to úplně jedno, nemám problém dát nějaký návrh sám. Třeba asi před 3 měsíci jsem navrhoval kámošům, že bychom mohli jít na suši, ale doteď se mi neozvali, takže to považuji za vyřízený a rozhodně už bych s nima nikam nešel. Myslím si, že fór je v tom rozeznat, kdy to někdo myslí vážně a kdy ne. To je ale, Michale, velký fór, poznat, kdy to lidi myslí vážně a kdy to úplně tak jasný není. To je podle mě ta nejnáročnější disciplína. Pak tady máme další zprávu. Káťa mě pobavila. Káťa píše: Caspering se mi stal taky s mým tureckým ex. Nejdřív přestal volat denně, pak prodlužoval dobu odepisování, ale nechal mě za ním přiletět. Z toho týdne jsme se ale viděli jenom jednou, ale předchozí návštěvy se mnou byl vždycky celý týden. Proč to lidi dělají? No asi proto, že se bojí být sami, ale závazku se bojí ještě víc. Zdraví Káťa, a Káťa píše, že nakonec to celý musela ukončit ona. Káťo, mě zajímá, ozval se ti pak ještě? Víte, jak se říká, že se vždycky ty lidi vrátějí, tak mě zajímá, jestli potom, co to Káťa ukončila, tak už to skončilo na dobro nebo ne. No a pak ještě jedna zpráva tady od Randy. Renda píše, spousta lidí si v dnešní době lže, hlavně sama sobě, a asi proto se děje tohle. Dotečnej ví, že by se měl zachovat jinak, ale sám si radši lže, než aby přiznal pravdu jak proti straně, tak sobě. No tak jsme to rozebrali, nejsem o moc moudřejší, ale děkuji vám, že jste to se mnou sdíleli. Důležitý je vědět, že v tom nejsme sami. Tak nikdy v ničem. Tak pojďme teď pustit ty emoce, pojďme to zas vyspívat. Kelly Love, Tied Up.

Boy Clock Clock je Born Again. Doufám, že po tomhle songu se cítíte jako znovu zrozený, protože já vždycky říkám, že musíme spolu vydržet ten pracovní den, to odpoledne. Ale já vím, že spousta z vás ještě čeká doma nějaká druhá šichta, ať už jdete uklízet, jdete do fitka, jdete dělat prostě nějakou akci. Takže je potřeba v té energii pokračovat. A my tady na Fajnu 100% pokračujeme za chvilku třeba s Eminemem a s Rihanou. Just gonna stay. Love the way you lie. To je song, do kterého bych se byla schopná zaposlouchat, takže bych zapomněla, že mám mluvit. Naštěstí se to nestalo, takže tuhle písničku si pustíme za chviličku společně tady na Fajnu. Připravte hlasivky.

0: Ja neviem, jak vám, ale mne tenhle song zní jak slunce v duši. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to me. Tady na Fajnu jsme se teď přenesli někam na plážovou party, ale zároveň to byla poslední party, kterou si dneska dáme.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Jo, čas nám utekl rychle, dobře jsme se bavili. Co dobře? Výborně, doufám, že jste si tyhle 4 hoďky užili. Zítra se slyšíme zase v tomhle čase od 1 do 5, fajn warm-up, tak jak ho znáte. Co jsme se dneska dozvěděli? Že nejlíp se cizí jazyk naučíte z písniček, ale bacha na to, jaký písničky si vybíráte, protože někdy byste pak mohli zpívat i nějaký nevhodný věci nebo říkat. Taky jsme si řekli, že rozhodně dneska musíte spát se zhasnutým světlem, protože když spíte s rozsvíceným nebo s televizí, tak můžete přibírat. Takže bacha na to a rozhodí vám to cirkadiální rytmus nebo tak něco. Takže opatrně, to je ode mě všechno. Mějte se krásně, užívejte si zbytek téhle party. Po mně přichází Žampik, se kterým to zase roztočíte, drahouškové, jo. No a poslední song ode mě je Viktor Kal, Grey 256, jak vypadá den. A já doufám, že váš den bude vypadat skvěle. Tak bye babes.

0: od vždycky fresh. Fajn.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn Drive.
1: Fajn.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
2: OK. 17. hodina odbyla, to znamená, že startuje úterní Fine Drive. 3 nabitý hodinky jsou před náma. Za chvíli se podíváme na to, jak to, co nám dělali holky na základce, tak dnešní kluci na základce vracej. No a do té doby Lady Gaga a Temper City Self Aware právě teď na Fineu.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, to je track, který nám právě teď dohrál na fajnu. Za Majkem je Jindra a lidi, kluci ve škole prý začínají odmítat holky. A není to proto, že by se jim prostě nelíbili. V Británii si učitelé začínají všímat docela velkýho bizáru, a to, že některý kluci jsou tak ovlivněný tím, co sledují na internetu, hlavně různýma týpkama, co jedou takovou tu takzvanou manosfér, že nechtějí ani dělat úkol ve dvojici s holkou. Prý se normálně stává, že když učitel řekne, no tak se rozdělte do skupinek, tak kluci jdou na jednu stranu třídy a holky na druhou. To je se z toho reálně stává klučičí a holčičí třída. A některý kluci dokonce ignorují učitelky, nebo mají na holky ve třídě sexistický keci. Já musím říct, že já jsem proignoroval celou školu, takže tohle jde vlastně úplně mimo mě. Každopádně, co myslíte, byli jste ve škole spíš tým kluci, anebo jste byli v pohodě i s holkama? Že vám vůbec nevadilo sedět v jedné lavici s holkou, anebo když byl nějaký skupinový úkol, tak to prostě dělá s holkou, protože s holkou, chápeš? Hele, napište mi, jestli jste byli ve škole tým kluci nebo tým holky na 724-634-634.
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Ocean, Kiss You, pohodový odpoledne na Fajnu, tohleto je Fine Drive a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme, jestli jste na základce byli spíš tým kluci nebo holky, jestli vám nevadilo sedět v lavici klidně s holkou, anebo jestli jste tam potřebovali mít svýho kámoše. Martin napsal, já byl vždycky v pohodě s holkama, upřímně mi bylo úplně jedno, s kým sedím, spíš jsem byl rád, že ta holka byla chytrá a udělala za mě úkol. Ajajaj, Martine, myslím, že jsme měli stejnou taktiku na základce. Terka napsala, u nás ve třídě byli kluci a holky úplně normálně spolu, já jsem třeba seděla s klukem skoro celou střední a nikdy mi to nepřišlo divný. No teď jo, co je na tom, viď? Kuba napsal, já byl spíš tým kluci, ne, že bych měl problém s holkama, ale když učitel řekl skupinky, tak jsem automaticky šel za kámošema. A to se taky cení, no. Kámoši musí bejt. Jedeme dál.
1: Fajn Drive. Fajn Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Everything's alright. Doufám, že u vás je všechno v pohodě, protože aktuálně máme 17 hodin 29 minut, posloucháte fajn a my jedeme dál. Před náma je absolutně legendární track od Zary Larson a Lush Life. Já jsem si teď našel, že Zara Larson, tak jako malá, se málem stala baletkou. Ona totiž už od dětství zpívala, ale ve 4. třídě se dostala na královskou švédskou baletní školu a vydržela tam až do svých 14 let. Pak si řekla v podstatě, hele, já asi nechci tancovat balet 40 hodin týdně, když stejně nechci být baletka, a skončila s tím. Ještě větší bizár je, že když jí bylo 11, tak vyhrála sice švédský talent, ale žádná velká světová kariéra hned nepřišla. Takže vzala peníze z výhry a letěla do Los Angeles, kde se snažila dostat ke společnostem jako Disney a Nickelodeon. Na schůzce tam dokonce zaspívala All I Could Do Was Cry od Etty James, což sama zpětně označila za dost bizární výběr, protože je to song o tom, že se žení chlap. No každopádně, Lush Life je boží song a pojďme si ho dát právě teď na fajnu.

0: Don't Worry. Posloucháte úterní Fine Drive a lidi. Ghosting už známe všichni jsme ho už určitě zažili, ale co když vás člověk neghostne úplně, jenom vás začne tak jako pomalu vytrácet ze života. Tohle se nově označuje jako Caspering. Myslím, že duch Casper by z toho měl radost. Člověk vám neřekne na rovinu, hele, nemám prostě zájem, ale začne odepisovat čím dál tím míň, ruší vaše meetingy, slibuje, že se ozve a samozřejmě se nikdy neozve. Takže vlastně nejste úplně vyghostovaný, ale zároveň vám ten člověk dává takovou malou naději, že ještě pořád s váma v kontaktu bude. A právě to může být ve výsledku vlastně ještě otravnější než takovej pravý ghosting. Ještě jednou si to zrekapitulujeme, tomuhle se říká Caspering. Každopádně, je podle vás horší, když vás někdo úplně ghostne, anebo když vás takhle pomalu vytrácí ze svýho života? Napište mi to na 724-634-634, přihojte k tomu klidně nějaký příběh z vašeho života, pojďte na to. Fine Drive.
1: Fine. Jsme na Instagramu.
2: Víš to vůbec?
1: Hledej jednoduše Fine Radio.
2: Jasný.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

stále ladíte fajn. Máme 10 minut do 18. hodiny a tohle byl člověk s nejcharizmatičnějším knírkem, Benson Boone. Pojďme se vrátit k tématu, bavili jsme se o tom, že krom ghostingu, tak nově, existuje jakýsi caspering. Je to situace, kdy vás člověk postupně vyghostovává, postupně vás tak odstraňuje ze života. Ptal jsem se, jestli je za vás lepší ghosting, anebo caspering, nebo spíš přijatelnější. Terka mi tady napsala, za mě je horší to pomalý vytrácení. Měla jsem kluka, který mi najednou začal odepisovat třeba až večer, rušil naše plány a furt říkal, že toho má hrozně moc, ale zároveň mi nikdy neřekl, že už to ke mně necítí. Já pak asi měsíc přemýšlela, co se děje, to bylo horší, než kdyby mě rovnou poslal do háje. Tak to vidíte, kluci. Když to necítíte, pošlete je do háje.

0: Kesha, TikTok. První hodina Fine Driveu je za náma, dvě mega ultra mňamozně nabitý hodinky jsou před náma, tak si to dejte se mnou.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Yeah. Fajn Radio. Hits play here.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: No, pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda už Dáru nad Sázavou, obec Lavičky, jsou tam dva osobáky v sobě. Nehoda taky v ulici Rýmařovská v obci Bruntál. Jak říkal Tomi Paci v comebacku, Bruntál nebrat, tam jsou dva motorkáři se zraněním, snad budou kusí v pohodě. A nehoda taky v obci Sněžné, taky už Dáru nad Sázavou, tam je osobák s motorkářem. Hele, vy na těch motorkách, dávejte na sebe bacha.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Fine Drive. Jindra Žampa.
1: OK. 18. hodina odbyla, startuje druhá hodinka Fine Drive. Za chvíli zazpomínáme na legendárního interpreta, který už nemůže být mezi námi, ale jeho tracky jsou tady s náma pořád a jsou neskutečně aktuální. Do té doby Robin Schulz a Cameron Whitcomb právě teď na Fajnu.

0: Shoes, taky Sigala a Zoe Wees AM to PM. Posloucháte Fajn v úterý 8. září a lidi, na tuhle legendu se prostě nezapomíná. Dneska by Avicii oslavil teprve 37 let. Avicii vlastním jménem Tim Bergling odešel strašně mladý, ale jeho hudba je pořád všude. Já myslím, že to ani nemusím připomínat, ale pojďme si to připomenout. Třeba tenhle ten track. Naprosto boží. A nebo jeden z prvních jeho známých tracků, který se jmenuje Levels. Tohle je vlastně strašně starý song, ale za mě neskutečně nadčasovej. A pořád to neskutečně jede na diskoškách. No a nebo třeba tahleta věc. Je prostě hustý, že i po tolika letech pustíš Avicii na nějaký party a lidi okamžitě vědí, co to je. Avicii změnil taneční hudbu a jeho songy jedou dál, i když tu on sám už není. Pojďme si dát za mě moji nejoblíbenější od něj, Without You, jako vzpomínku a oslavu jeho 37. nedožitých narozenin právě teď na Fajnu.
1: Fine Drive. Fine Drive. Fine.

je tenhle song, jakoby nebyl. Jessie J, Price Tag, strašně dobrý track. 18 hodin, 17 minut, to je aktuální čas a vy posloucháte Fajn. Forget about the price tag. Lidi, když vás někdo fakt hodně naštve, taky máte občas jít chuť si zaběhat a všechno ze sebe dostat. Prej to nemusí být úplně ten nejlepší nápad. Když jste fakt vytočený, máme často potřebu něco dělat, nějak se vybít, jít běhat a nebo si dát pořádný workout. Jenom někteří, neříkám, že všichni, jenže tím, že si ještě víc zvednete tep a tělo dostanete to do většího zápřahu, můžete ten vztek paradoxně ještě přiživit. Takže někdy je fakt lepší se na chvíli zastavit, dát si třeba sprchu, studenou, projít se, pustit se něco, u čeho vypnete, anebo prostě jenom chvíli nedělat nic. Za mě teda funguje ještě pivko, ale to bych taky nedoporučoval. Každopádně, mě zajímá, co děláte vy, když vás někdo fakt strašně naštve. Jestli se jdete vyběhat, nebo jakýmkoliv způsobem to ze sebe dostanete. Napište mi vaše tipy, jak ovládat vztek na 724 634 634.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Fajn v úterý 8. září a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme tady, co vy děláte, když se na někoho pořádně naštvete, jak vybijete ze sebe tu zlost. Wendy mi napsala, běhání dobrý, ale na mě nejvíc zabírá úklid. Uklidím i to, co nechci. Fakt to pomáhá a jde to rychle od ruky. To jo, asi bych potřeboval, až budu doma, aby mě někdo naštval, prosím, protože tohle by se mi hodně hodilo. Radim napsal, já jdu na pivko, potřebuju to nejdřív probrat s kámošem a pak zjistit, že vlastně nevím, proč jsem byl naštvaný. Jo takhle, to těch pivek ale je asi víc, viď? A Sára napsala, já jdu běhat, když jsem fakt vytočená, potřebuju se zničit a pak už je mi všechno nějak jedno. No to funguje, jak s tím běháním, tak s tím pivkem.
1: Fine Drive. Fine Drive.

0: David Guetta společně s Tedem Swimsem a Tones and I, Gone, Gone, Gone. Úterní večer na Fajnu. Lidi, taky jste ten typ člověka, co usne u televize a říká si, no tak vždyť tohle mi pomáhá usnout. Já takový totiž hodně jsem a možná to tak úplně není. Usínat u zapnutý televize může podle doktorů spánek prej docela rozhodit. Světlo z obrazovky může tělu narušit takový ty přirozený signály, podle kterých pozná, že už je čas spát. Takže sice u seriálu vytuhnete během 5 minut, ale ten spánek nemusí být tak kvalitní. A televize vás navíc může držet v takovém polospánku, kdy mozek pořád něco zpracovává. Pořád ten seriál vnímá, i když vlastně spíte. Takže možná to pustím si něco a u toho usnu není úplně tak geniální uspávací metoda, jak jsme si mysleli, ale já si neumím představit, že bych usínal bez něčeho, že bych něco neměl puštěný. Každopádně napište mi, usínáte vy u televize anebo potřebujete mít před spaním úplný ticho a tmu. Napište mi, jaký typ člověka jste vy na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Here we go.
3: Here we go. Here we go. Go.

Posloucháte Fajn v 18 hodin 50 minut za Majkem a Jindra a my jsme se bavili o tom, jestli usínáte u televize a nebo pro spaní potřebujete absolutní ticho a klid. Tady Lukáš mi napsal, že každý den usíná u minimálně jedné epizody Simpsonů. Kámo, nejsme bráchové, protože já dělám úplně to samý. Buď u Simpsonů, nebo u Comebacku, a nebo u seriálu Hospoda. To je prostě jistota, že usnu. A jsem vyspalý krásně, takže u mě to neplatí, že by se člověk dobře nevyspal. Domino mi napsal, já bez televize neusnu, pustím si nějaký seriál, otočím se zády a do 10 minut jsem mrtvej. Tak je to vidět, že to funguje. Asi to není úplně zdravý, ale funguje to. A Simča napsala, já potřebuji úplnou tomu a ticho. Jakmile někde svítí třeba nabíječka, tak mě to začne štvát a nemůžu usnout. No, tak ty by si se mnou nemohla bydlet. Fajn

Yeah. Lil Butang k nám zakončuje druhou hodinku Fine Raveu. Díky, že jste u toho se mnou. Před náma je poslední společná hodinka a odstartujeme to klasicky 10-minutovkou podle vás. Tak pojďte diktovat tracky, protože já je budu hrát. Číslo je 724 634 634. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Poslouchej Fajn Radio online.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
1: Fine Drive.
0: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
2: your mind. 19 hodin, 1 minuta, k tomu startuje naše poslední společná hodinka na Fajnu, alespoň pro dnešek. Před náma je 10 minutovka podle vás. Pojďte mi diktovat, co já budu příštích 10 minut hrát. Číslo je 724-634-634. Můžete mi psát na iMessage, na WhatsApp, na Instač Fajnu. Je to úplně jedno, každý jak chce. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď. 10 minutes for you.

0: rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist fajnu. Jako první tady mám od Filipa Still in You, Cyril. Hele, od Cyrila tady mám jiný track, tak snad s tím budeš v pohodě. Jdeme dál, co tam máme jako druhý? Tak jo, dvojku máme od Domína a ten mi napsal Would I Lie To You, David Guetta, dobře, budeš to tam mít, kámo. Co dáme do třetice, posledních pár sekund a bude to Evička Farná a Perpetuum Mobile. Dopisujte klidně další tracky, třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

To je track, o který si psal Domino v 10 minutovce podle vás na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí, co jinýho než váš oblíbený Evička Farná a Perpetuum Mobile. A hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o který jste si psali, a potřebuju nějakýho rychlíka, který právě teď zavolá na 724-634-634 a rozhodne o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Linka je volná, tak pojďte se stát soudkyní Barbarou nebo soudcem Alexandrem a rozhodněte o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. 724-634-634, to je to číslo. 10 minutes for you.

0: Evička Farná, Perpetuum Mobile. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Domino. Čau Domino.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hele, ty jsi mi po telefonu prozradil, že se živíš tím, že rozvážíš jídla.
1: Jídla? Je to tak.
0: Mě by zajímalo, co podle tebe si lidi nejčastěji objednávají za jídlo.
1: Hele, buď kebab nebo pizzu, bych řekl.
0: Okay. Takže jakoby ne úplně fast foodový značky, ale především teda kebab nebo pizzu.
1: Jo, jo, je to tak, no.
0: Hustý. A jakou nejbizarnější objednávku si třeba kdy doručoval, jestli nějaká taková je?
1: Hele, někdo si občas objedná ani tak pivo od někud třeba.
0: OK, ale třeba prostě, že to je za 2, za 3 kila, ne? Úplně zbytečně drahý.
1: No, asi tak, no.
0: Ale tak to jsem byl možná já. Každopádně, hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Určitě.
0: Tohle to je jednička. Gufrau, Navždycky blázen. Už takový vlastně legendární track. Varianta číslo 1, pojďme na dvojku. Marshmallow a Happier. Varianta číslo 2, pojďme si dát trojku. Do třetice, to je Ariana Grande. Domino, je to ve tvých rukou. Ty můžeš rozhodnout o tom, jak to dneska zakončíme.
1: Já tě poprosím o Happier.
0: OK, a komu bys to chtěl věnovat?
1: Úplně všem, jako vždycky.
0: A dneska s tebou není přítelkyně?
1: Dneska se mnou není přítelkyně.
0: Takže to posíláme všem, přítelkyně má smůlu. A já ti přeju krásný večer a ať nenatrefíš na žádný blbce.
1: Taky, taky, děkuju.
0: Děkuju, no, měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Krásny track od Pink Pantress a Zary Larson, Stateside, posloucháte fajn. Máme 40 minut do 20. hodiny a před náma je minuta trapnosti. Pojďme si tady pořádně zatrapnit, kdy jindy než právě v úterý večer. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo, klidně to může být starší příběh, klidně když jste byli malí, hlavně ať je tady trapno, nebo to může být úplnej bizár. Nebojte se toho a napište mi to na 724 634 634. Klidně napráskejte kámoše. Fine Drive.
1: Fine. Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn.
3: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén.
1: Fajn hraje nejvíc skvělý hudby
3: a drží vibe přesně tam, kde má být.
1: Fresh songy, hot klasiky,
3: fajn nálada.
1: Fajn.
3: Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Ráďa. Ten mi napsal: dneska jsem se dozvěděl fakt bizární věc. Moje ex přítelkyně půjde na stejnou vysokou školu, kam už chodí moje předchozí ex. Nejspíš jí bude i doučovat k přijímačkám. Už mají skupinu na Instagramu proti mně. Hele, Ráďo, v Česku žije 5,5 milionu žen. Jestli ve skupině proti tobě jsou jenom dvě, tak seš na tom ještě hodně v pohodě.

Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Cry.
1: Felix Jen a J-Heart Pride, to je track, který nám dohrál v 19 hodin 39 minut na Fajnu a naše společná tříhodinovka se chýlí ke svýmu konci. No ale do té doby si dáme třeba ještě tenhle ten banger. Spojení dvou kluků, který spolu fakt dobře funguje, Kellyn a Sofian Mečmeč, oba si vlastně jedou svoje, ale když se potkají ve studiu, tak z toho vznikne přesně tenhle ten vibe. A mimochodem, Pistácie tak jsou na Kellynově albu Bieber Fever Tour Live a Sofian se na ní podílel i autorsky a tenhle song pak začal brutálně fungovat i na sociálních sítích a dneska patří mezi jejich nejposlouchanější věci. Pojďme si to dát už za chvíli na Fajnu.
2: Fajn Drive. Fajn.
3: Fajn

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na Fine.

tady. Fajn Drive končí. 3 hodinky utekly jako voda. A skončilo to, no. Já se tady balím a jdu domů. Hele, díky, že jste u toho byli se mnou. Bez vás by to prostě nešlo. Jste naprosto boží. Díky za všechny zprávy. Díky všem, co jste volali. Zítra se slyšíme znova od 17 do 20, ale s Fajnem se dneska ještě nemusíte loučit, protože po mně je Next Generation a dneska mě tady za majkem vystřídá talentovaný zpěvák Vojta Plachetka. Neskutečný borec, který si tady s váma hodí necelou hodinku na Fajnu. Zahraje vám jak svoje autorské věci, tak věci, které ho inspirujou. A no, zítra to zase rozjedeme. Tak za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fine Drive.

0: nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamu.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Čau, já se jmenuji Vojta a dneska moderuju pořad Next Generation. Jsem zpěvák a umělec z Rychnova nad Kněžnou, co skládá tracky v angličtině. A pár z nich, včetně dalších songů, co mám momentálně na smyčce, vám dneska pustím. Miluju epické melodie, orchestrální prvky a hlavně rychlé songy. Před rokem jsem vydal své debutový EP Strangers with Benefits, který najdete na všech streamovacích platformách a pomalu se blížím k vydání dalšího většího projektu. Jako teaser vám na konci dnešního vysílání exkluzivně pustím novej nevydaný track s názvem Part of the Crowd. Tak určitě vydržte. Téma dnešního vysílání jsou tracky, co mám on repeat, takzvaně pořád na uších. Začneme jedním z mýho katalogu. Tohle je I Ain't That Man Anymore.
1: Next Generation.

Zrovna posloucháte Next Generation, moje jméno je Vojta a tohle byl můj track I Ain't That Man Anymore. Napsal jsem ho o vztahu s jedním blízkým člověkem a hlavně o vnitřní touze, která v jednu chvíli dostala jasnou stopku. V tu chvíli jsem se rozhodl, že už se nebudu takhle ponižovat a přenesu se přesto formou tohohle tracku. Jako další vám pustím track Oh Yeah od Steve'a Lacyho a track Wolf Like Me od Stevie on the Radio. Oba dva byly v soundtracku nového Spider-Man filmu a když je mám na uších, cítím se trochu jako Tom Holland. Já jsem Vojta, posloucháte Next Generation a tohle je Oh Yeah a Wolf Like Me. Come on, come on.

Posloucháte Fajn, já jsem Vojta, vycházející umělec z Česka a dneska moderuju pořad Next Generation. V minulém vysílání jsem zmiňoval, že můj současný hudební favorit je Dominik Fike. Právě vydal první track z nového avizovaného alba a je naprosto božský. Jmenuje se Wallflower. Jako další vám zahraju track od Lord, Greenlight, jeden z mých nejoblíbenějších. Když letos hrála na Colors of Ostrava, tak jsme s kámošema nemohli uvěřit, jak skvělý koncert to byl a zrovna na tenhle song jsme se rozjeli nejvíc. A na závěru track s názvem Car Crash, v překladu automobilová bouračka. Takže jestli zrovna řídíte, dejte si pozor, protože je to banger. Tohle je Wallflower, Greenlight a Car Crash. Number one hit music station. Next Generation.

0: Tohle byl Dominik Fike, Lord a Jigits, já jsem Vojta a pouštím vám dneska songy, který mám zrovna na uších. Na začátku vysílání jsem vám slíbil, že dneska pustím jeden můj nevydaný single s názvem Part of the Crowd a ten přichází právě teď. A jako poslední song vám pustím svůj nejposlouchanější song na Spotify s názvem Can You Acknowledge Me. Tohle jsem já v celé své kráse, Part of the Crowd a Can You Acknowledge Me. We are
1: number one. Next generation.
2: Number one hit music station.
3: It's been a month.

Tohle byly dva singly z mýho repertoáru, posloucháte Fine Next Generation a já jsem byl Vojta Vojta s měkkým i ve prostřed. Všechno se to píše velkýma písmenama. Dneska jsem tady měl čas moderovat a jestli vás zaujaly moje tracky, najdete je na Spotify i Apple Music. Na Instagramu i TikToku mě najdete jako zavináč Vojta Plachetka, mám tam videa, co dokumentují moji cestu, proces a třeba i nějaký zákulisní blbosti. Moc díky, že jste poslouchali, tohle byl Vojta Vojta na sockách Vojta Plachetka. Mějte se krásně a loučí se s váma Next Generation. Čau.

0: nový hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

0: Fajn, Cinkne Ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na Fajn rádio.

0: 2020 vision.
1: Jak se Daniela dostane do mě?
2: Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.

nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Peteky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Vypni výběr. Zapni Fajn.
1: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
2: Oh yeah!
3: Vždycky
1: fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.